0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až Milip odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítěz.
0: Rock Radio. Konec legrace.

neslušná muzika.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebník.

se matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Rock Radio.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. Krajský soud v Brně bude dnes na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, který je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už víc než rok. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musí o dalším trvání vazby rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Více než 100 bývalých britských a francouzských diplomatů podle listu The Guardian vyzvalo své vlády, aby vůči Izraeli přistoupili k sankcím, včetně zbrojního embarga a pozastavení obchodních dohod. Ve společném dopise francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a britskému premiérovi obviňují Izrael z etnických čistek a tvrdí, že Palestina je vymazávána před očima světa. Fotbalisté Olmouce v pátém kole první ligy porazili Pardubice 3-1. Sigma v lize po třetí za sebou zvítězila a v neúplné tabulce poskočila na třetí místo.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno v Čechách ráno, ojediněle taky mlhavo. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer hlavně na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně ještě přibývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se v Praze na Smíchově, pozor si dejte na Nádražní ulici.

0: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! No tak zase pěkný pracovní den, začátek pracovního týdne vám přeje Honza,
2: Anabel
3: a Zuzka.
1: 6:03 v pondělí 24. srpna. Já bych, dámy, chtěl jenom říct, že dneska pondělí a že když jsem už šel teda ještě neprobuzený, ale do auta, abych odjel, tak mi šla pára od huby.
2: Byla strašná zima, já bych to chtěl taky zdůraznit, že teda už je to tady.
1: Už je to tady.
2: Nejenom, že stáváme za tmy, ale i za zimy.
1: Už za zimy. Už jsem si zahřejval volant a sedačky, takže už je to v říti.
2: Taky, je to tu, no.
1: Tak pojďme plakat s nějakou muzikou. Mám tu Alici, Koprovou, Poison, to by šlo. Rock Radio.

0: Divoký byl, jsem co se po ránu hned. 11 minut po 6. na Rock Rádiu, divoký byl všema
1: divoce
0: 10.
1: Divoce byl, si chtěl říct, že jo?
0: Nechtěl, ne.
1: Dobrej, ne.
0: Ne, pondělí, ne, blbý. Přátelé, máme tu rozdávačku tohoto týdne. Jubi!
1: Mám pokračovat? Jo, máme tady dva lístky na vinohraní ve Viniu, který se koná 29.8. v areálu Vinium ve Velkých Pavlovicích.
0: Zahrajou vám Panoptiko, Desmod, Turbo a Argema.
1: Ano, takže pokud se chcete zúčastnit této veselice, máte to za barákem, tak pro jedno z vás tady máme dva lupeny.
0: Stačí si o ně jako vždycky napsat do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte tam doplnit vaše telefonní číslo. No a čas na to máte do 8:30.
1: Držíme palec.
0: A teď už Iron Maiden, ne počkej, znova, pardon. Miron Schmeiden, Run to the Hills na Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin a 20 minut se pojďme podívat na dnešní pondělní oslavence s datem 24. srpna. Svátek má dneska Bartoloměj, případně Natanael.
2: Na Eva Burešová syna Natanaela nebo něco takového.
1: Já nevím, mně to přijde jako takový výmítač ďábla nebo naopak nějaký antikrist podle jména.
2: Jo, je to takový netradiční.
1: Ale myslím si, že na Mimi Bazaru by dostalo to jméno třeba 12 hvězdiček z 10.
2: Minimálně.
1: Že jako určitě, takže pokud chcete třeba dceru, která se jmenuje Natanael, tak doporučujeme.
2: Dceru, bry.
1: Natanael Růžička třeba.
2: Hlavně dceru.
1: Tak, jinak co se týče oslavenců, dneska slaví 79 let můj oblíbený český moderátor Honza Rosák, tak ho zdravíme. A nebo třeba Rupert Grint, Ron Weasley z filmu o Harry Potterovi má dneska narozky. No ale pojďme teda na muzikanty. 58 let slaví brazilský kytarista Andreas Kisser, spojený s kapelou Sepultura. Pustil bych to celý, ale nemáme čas. 75 let má kanadský bubeník Michael Desrosiers z kapely Heart. No, 81 by dneska oslavil britský kytarista, klávesák a zpěvák Ken Hensley, bývalý člen Uriah Heep.

0: Ten Lady in Black od Uriah Heep, song, který tenhle ten pán napsal. Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Mě by zajímalo, když skočíš pod metro, jestli se ti promítne celý život, nebo ti začne hrát tahle ta muzika.
1: Začne ti hrát tohle.
0: Tohle. Já už vím, co si nechal zahrát na pohřbu.
1: Že jo?
0: Jo, prosím.
1: Já už s tím počítám, že tam budu. Doufám, že mi zaplatíš.
0: Doufám, že pak zakopneš a upadneš do toho hrobu za mnou.
1: Je Honzíko poslední rozloučení.
0: Jsme rozsedla tu rakev, nejsi?
1: Minimálně.
0: Tak přejeme všechno nejlepší za chvíli, pan Optiko a Mozartovi kule.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.

0: Pár vteřin nám zbývá do 6:30 a dohrál nám Panoptiko, který dokázalo, že díky rock rádiu jste měli Mozartovi kule na dosah ruky.
1: Já mám tvoje kule na dosah ruky, ale radši si dáme Zuzky zprávy.
0: Čekaj, tak já tam dojdu.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Silné bouřky a deště si v pobaltských zemích vyžádali o víkendu nejméně 2 lidské životy. Řada domácností se kvůli nepříznivému počasí ocitla bez elektřiny. Deště způsobily na mnoha místech záplavy. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po 2 výhrách tak utrpěli ve skupině B první porážku.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později i na jihozápadě a jihu území a nejvyšší teploty na jihu Moravy 27 stupňů, jinak do 24.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Stále se dejte pozor na nehodu, která se řeší v Praze na Nádražní ulici.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz

0: The Rasmus na Rock Rádiu s peckou Sail Away, neboli Odpluj v 6 hodin a 39 minut, ale tak my jsme připluli. Nechodí kam.
1: Říkám, odpluj.
0: Kam bys chodil, celý svět sem přijde za tebou. Teď třeba budu mluvit o tom, že Youngblood si minulý týden zlomil nohu.
1: Všimla jsem si, na sociálních sítích je toho plno.
0: Ano, podle všeho.
1: Ale doplazil se na vozíčku i na koncerty, takže je dobrý.
0: Právě, stalo se to prej někde na nějakém motorkovém závodě, nicméně slíbil, že potom Belgii a Portugalsko dva festivaly odehraje. Přijel na pódium, nebo nechal se přivést na vozejčku neskutečnou kůží, jako fakt krásná ženská, v sexy oblečku zdravotní sestřičky. Nevím, jestli to byla jeho faninka, nebo co to bylo, ale bylo to moc hezký, závidím mu. No a potom...
1: Honza, jak... prosím, slintá jedna z naší ukrajinskou klízečkou, jo, takže to neberte úplně vážně. Ne, určitě.
0: Ale buď na Světlanu hodná, jako prostě. Ona se fakt snaží, aby jsme tu byli v čistotě, aby vše bylo v pariatky. Jo? Na koncertech vždycky Youngblood dělá crowdsurfing a udělal ho právě i už na tom prvním gigu v Portugalsku a právě to na tom vozejku.
1: Vozečka,
0: takže můžeš
1: tak
0: vidět, jak prostě jede vozejk a na něm Youngblood po těch lidech. Je to naprosto geniální. Jestli u nás třeba kapela, sakra, jak mi vypadlo jméno, jak se jmenují, jak tam vždycky poští tu tojku, na běhá tam tojka potom s lidma. Já se čas... Co?
2: Gutalax?
0: Gutalax, ano, děkuju.
1: Dobře, ona.
0: Tak myslíš tu kapelu, že?
1: Neznám. Dobrý. Já znám no. Jenom ty kapky na prů... Na, je to na projímání?
0: Ano, jmenuju se podle
1: to
0: toho.
1: To jsem viděl nějakou reklamu v televizi, ale jinak jako kapelu neznám teda.
0: Takže crowdsurfing na vozejčku je jako druhá nejvíc věc, která takhle jako může jezdit po lidech, což
1: a
0: se mi
1: líbí. A oni dělají crowdsurfing v tojce, nebo
0: no,
1: co?
0: No, posílají tojku, no.
1: Jo, to je hustý, to je fajn. Musím nějaké pustit.
0: Takže Youngblooda zdravíme, děkujeme, doufáme, že se dožijeme ještě, že se sem třeba vrátí někdy, ať s Bloodfestem s týma se ne, když ho tu letos měl, tak s něčím jiným.
1: Myslíš, že ne? Já myslím, že jo.
0: Myslíš, že ho to dělá znova?
1: Já myslím, že jo, že to bylo úspěšný, tam bylo lidí, tyjo, jsme se tam nehli.
0: No ty jsi tam byla, takže no, víš?
1: Vím, bylo nás tam dost.
0: Bylo nás tam 5. No takže třeba příští rok uvidíme, ale to už bude mít zase nohu v pořádku, tak snad aspoň přijede ta šťává sestřička. Za chvíli Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
5: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme za 7:07, Zuzko.
2: Narazila jsem tady na článek, který vás určitě zaujme stejně jako mě. Kapra Karla po měsících bloudění v zaplavených chodbách amatérské jeskyně uvěznilo sucho.
1: Co?
2: No, já jsem si to taky musela párkrát přečíst, než jsem pochopila, o co jde.
1: Takže kapr Karel.
2: Kapr Karel je uvězněný v nějaký jeskyni a protože tam ubývá voda, tak teď řeší, co s ním, jestli ho vylovit nebo ne, že je to velice složitý proces.
3: A to je v Čechách, v zahraničí nebo
2: v Čechách
3: kde?
2: Je to, prosím tě, v Moravském Krasu.
3: A to je takový problém vylovit kapra, jo? Když no, tam není voda, jo. Tak vezmu síťku, ne, a vylovím ho.
1: Nevím. A oni ho chtějí zachránit,
2: no,
1: nebo sežrat?
2: No, oni právě řeší, jestli ho tam jako nechat svýmu osudu, počkat, jestli třeba nezaprší a nestoupne ta hladina.
3: Žiž, prosím, já bych chtěla mít takovýhle problémy. Chtěla bych, aby můj život obsahoval pouze takhle stupidní problémy, prosím.
1: Myslíš kapra Karla?
2: Jo, to přijde hrozně bizár, jakože vlastně na Vánoce
3: a že se o tom píše článek,
2: jako povraždí miliony kaprů a teď se řeší jeden kapr v Moravském Krasu.
1: Tak zase na druhou stranu.
3: Spíš nechápu ten neschopný personál, že ho prostě nevyloví, jakože co je na tom tak strašně složitý.
1: No zřejmě je to složitý.
2: Asi jo.
1: Asi, jestli je ta amatérská nějaký jeskyně, tak by tam někdo musel za ním vlézt, no.
3: Aha.
2: Možná je to blbě přístupný prostě, no. Takže takovýhle těžký téma.
1: Každopádně, jestli
3: se o tom napíše celý článek,
1: no. Hele, jestli může být dneska populární někdo, kdo se promít do jednoho dílu nějaký reality show vo vaření, kde tam vytřel podlahu a od té doby má svůj Instagram a všichni ho strašně sledují, tak nevím, proč kapr Karel by nemohl mít třeba svůj podcast.
3: Tak můžeš ho pozvat.
2: Mohli bychom mu založit Instagram.
1: A podcast.
2: A podcast.
1: Tak Karle, neumírej, přežij to, vylez z té jeskyně, neblbni.
2: Já to budu samozřejmě sledovat a budu vás informovat.
3: Třeba se Karel stane suchozemcem.
1: No tak při pondělku nic horšího jsme si nemohli přát. Jdeme dál, Kaiser Chiefs, Ruby.

0: Kaiser Chiefs a jejich ruby na Rock Radio, minutku před 7 hodinou raní.
1: My jsme se tady dohodli, že pojedeme za Rock Radio za kaprem Karlem na výlet, že si vezmeme batušky a vyrazíme do Moravského krasu.
0: Batušky, podběráky, pruty a koření na ryby. Kdyby náhodou.
1: A já udělám bramborový salát.
0: Tak jo, to beru. Za chvíli zprávy, Zuzka, 7 hodina a tak dál. Zdáte to dobrou chuť.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty? Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
16: Hezké pondělní ráno, máme krátce po 7, jsou tu další zprávy. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Jde například o hejtmany z Ústeckého nebo Karlovarského kraje. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Tradiční týdenní setkání zahájí projevy ministr zahraničí Petr Macinka a premiér Andrej Babiš. Porada se podle ministerstva zahraničí zaměří například na posilování bezpečnosti a prosperity České republiky. Zaměstnanci Německého mořského muzea ve Stralsundu i samotná instituce nadále čelí výhruškám kvůli velrybě přezdívané Timmy. Ta na jaře opakovaně uvízla na Mělčině a která nakonec po vypuštění uhynula. Nenávist vůči muzeu, která se po internetu rychle rozšířila, vypukla poté, co tamní odborníci doporučili místo snah o záchranu ponechat keporkaka v klidu uhynout. Dvě české posádky se dnes představí v úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou.
17: Rock Radio. Počasí.
16: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, v Čechách ojediněle ještě mlhavo po ránu. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, hlavně na jihozápadě a jihu území, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak mezi 20 až 24 stupni.
18: Ať už prší nebo paří.

0: slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 175. kilometru se řeší nehoda.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať dneska neuschnete v amatérský jeskyni, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 7 v pondělí 24. srpna. Hele, my máme dneska nějaký rybí den, já jsem poslouchal ty zprávy, to je Keporka Ktymy, Kapr Karel, komise pro sucho, aby Karel neuschnul. Já jsem si včera koupil tričko s plechovkou sardinek, to jsou náhody nějaký.
5: Jako vážně?
4: Jo.
5: A kde ho máš?
4: Nemám ho na sobě dneska.
5: Jaj.
4: Ale přinesu ho v pravý čas, abych ukázal, že mám rád ryby, holky.
5: Tak se těšíme.
4: Nic, aby jsme se odplavali kousek dál od těch ryb, tak tady máme tenhle ten týden zase rozdávačku na celý týden, takže to uslyšíte od nás ještě třeba milionkrát. Máme pro vás dva lístky na vinohraní ve Viniu.
5: Ano, koná se to už tuto sobotu, takže pokud máte zájem o lupeny, napište se na Instagram, na Facebook a nezapomeňte připsat telefonní číslo, hraju tam třeba Panoptiko.
4: A je to ve Velkých Pavlojících.
5: Velkých Pavlojících?
4: Pavlojících.
5: Pavlojice.
4: Něco jako Budějice, tak jsou Pavlojice.
5: A tak dobře.
4: A tam není v Budějicích, není to i, to mi zase někdo napíše. Tak přátelé, jenom dál, ať stihneme nějakou muziku dneska i. Doga, jsem trochu divnej, no tak to je přesně tady na dnešek.
0: Rock Radio.

0: Oasis na Rock Rádiu, All Around the World, pecka ze desky Be Here Now, myslím, tak se jmenovala ta deska, 13 minut po 7. na Rock Rádiu. Při pondělku, přátelé, připomínám, že novej dokumentární snímek Oasis Don't Look Back in Anger podle scénáře Stevena Knighta, který dal dohromady Peaky Blinders neboli Gangy z Birminghamu na Netflixu, možná znáte, zachycuje právě comeback, loňský comeback kapely Oasis po nějakých bratrů 15 letech. Budete tam mít záběry ze zkoušek, ze zákulisí, ze samotných koncertů a rozhovory s bráchama Liamem a Noelem Gallagherovejma, který se po letech konečně dali zpátky dohromady, aby vydělali naprosto nekřesťanský peníze.
1: Tak, vždycky je to o penězích, to si říkáme o každý, že když ty kapely se vrátí, tak už nemají na chleba.
0: Tak, tak. Nicméně je venku trailer na film, tak se můžete podívat, mně to přijde docela dojemný, já jsem Oasis měl rád, takže myslím si, že fanoušku minimálně to zahraje na citlivou strunu. No a film bude mít premiéru 5. září v Benátkách na filmovém festivalu a potom oficiálně v kinech 11. září už se na to údajně prodávají lístky, takže mrkněte na web, pokud se chcete mrknout potom 11. do kina. Kdybyste někdo chtěl jít se mnou, já jdu. Jdeš taky?
1: Ne.
0: Proč ne?
1: Nemáš ráda Oasis? Nemám ráda hudební filmy, víš to furt dokola, ti
0: ale,
1: to říkám.
0: Ale tak jako ty tam půjdeš stejně na ten popcorn se mnou a budeme se tam už moulat za ruku, to bude dobrý.
1: Tak já si koupím popcorn a půjdu na horor do vedlejší místnosti, nevadí.
0: Do vedlejší místnosti, tam je sklad košťat.
1: Tak já myslím, že jdeme do nějakého Cinemaxu nebo do něčeho většího, sakra.
0: Ne, nakladno, proč?
1: Jaj, tak tam chápu, že vedle jenom skladujete košťata, no tak nic, tak já se tam uskladním vedle nich.
0: Díky. Tak jo, jdem na muziku. Europe Superstitious na Rock Rádiu právě teď. Keep up!

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

Je 7 hodin 23 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu. POD dohráli svoje Breaking a my se teďka pojďme podívat na dnešní významný mezinárodní den. Je mezinárodní den divný hudby, to je něco tady pro tebe, protože ty máš ráda samý podivný věci. Našel jsem tady kanál pána, který se jmenuje André Antunes a dělá různý jako podivný doprovody videí a lidí, který doprovází velice zajímavou hudbou, jako třeba toto, kdyby System of a Down byli z Indie.

0: To přeje dobrý
1: docela. To je zábavný.
0: Holky pěkný. No a potom třeba jsem našel tady song, který je pojmenovaný jako song automatický pračky.

0: tam toho samozřejmě víc a víc.
1: Za mě není nic divnějšího než baby metal a ty vřeškící korejky, teda to za mě absolutní bizár, teda, to jsem nikdy nepochopila teda.
0: To já jsem právě záměrně nechtěl vybírat, protože to je populární, když to tohle je fakt dobrý.
1: Jo, no to no nic. Zeskytá to.
0: Tak za chvíli si dáme další normální muziku z naší zahrádky, bude Trautenberg a jejich Netáhlo.
1: To je lepší.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
10: pak hrnky,
9: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
16: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
17: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
16: Mají i pořádný stroje?
17: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

0: Trautenberg netáhlo 2,5 minuty po 7:30, nestíháme, máme zpoždění, pojďme zatáhnout za Zuzku ve zprávách.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké pondělní ráno, máme krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Silné bouřky a deště si v pobaltských zemích vyžádaly o víkendu nejméně 2 lidské životy. Řada domácností se kvůli nepříznivému počasí ocitla bez elektřiny a deště způsobily na mnoha místech záplavy. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po 2 výhrách tak utrpěli ve skupině B první porážku.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude převážně slunečno, zpočátku později i oblačno a nejvyšší teploty na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak do 24.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D5 se sebou ralo ve směru na Prahu na příjezdu do Prahy. Na 2. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Levý pruh je neprůjezdný taky na D1 ve směru na Prahu na 175. kilometru, kde se srazily 2 osobáky a nehoda se řeší v Praze na Strakonické.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: 7 hodin 39 minut ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Metaliku s peckou Fuel, což znamená benzín. Teď tu máme jednu takovou další ptákovinu nebo zajímavost, jak bys to pomenovala?
1: No...
0: Jo, děkuju. Tak jo. Frontman Led Zeppelin. Tak, zajímavost.
1: Perlička.
0: Jo, perlička, ano, počkej, to je taková ta pečená, ten ptáček.
1: Žinec ve všem žrádlo, to je něco příšerního tohle.
0: Tak jako, když jsem tam viděl, teda to...
1: Ježiši Kriste, pokračuj v té novince, prosím
0: tě. Tak mám tady novinku. Frontman Led Zeppelin bude startovat nový turné a před startem novýho turné se ukázal na turnaji v bleskovém šachu. To je takový to, jak tam mlátí do těch hodin a jeden druhej a během minuty a půl je všechno hotový.
1: Ano, vtipný bylo, že jeho soupeři bylo pouhých 17 let a nakonec ho úplně rozdrtil, ale vůbec nevěděl, s kým u toho šachového stolu sedí.
0: No, mně to přijde zvláštní, nebo zvláštní, tak jako oni ty mladěši už ne všechny ty lidi znají, ale jsi to taková
1: Robert
0: hvězda.
1: Robert kdo?
0: No.
1: A kerej ty jsi? Odkal ty jsi?
0: Jako na jednu stranu, pojďme si říct, kdyby si tady courala po Václaváku a teďka tam šel nějaký tvůj milovaný herec, který by byl oblečený na půl jako bezďák, ještě v kšiltovce s brejlema, poznala bys ho na první dobrou?
1: No... Tak já když sama sebe málem nepoznávám, když jdu ze psem, takže no. Nevím.
0: Jen tě nepoznávají
1: jak
0: sousedí.
1: Jak bezdomovky je, takže těžko říct.
0: Jako jedna věc je samozřejmě to, že už třeba mladí lidi neznají dneska Led Zeppelin, což je sice smutný, ale je to tak, neznají toho spoustu. Já učím, že děti na Zušce, tak mě občas děsí, co všechno jako nevědí, co všechno neznají, že jsem jako překvapený, že už jsem vlastně geront oproti ním.
1: Dnešní děti umějí hlavně hrát hry na mobilu, to bych tak řekla, že tím končí jejich znalosti, ještě blbě. Ještě u toho mají porušenou motoriku, takže tak. Zhruba tak.
0: No takže, ale taky bych třeba úplně nepoznal, hele, tohle je ta známá herečka, kdyby mi to někdo neřekl, protože když to potkáš
1: tak
0: takhle na ulici.
1: Tak nemůžeš znát každou známou herečku a každýho známýho zpěváka. To je
0: přesně tak, to je pravda. Stejně tak tady děláme na Rock Radio, taky neznáme všechnu muziku, který tady mluvíme.
1: Ano.
0: Ne, nic, to byl samozřejmě vtip. Všechno víme, všechno známe, za chvíli si dáme AC Blesk DC, což je kapela z Horního Maršova, která nám zahraje Rock and Roll Train cover songu od Tří sester.
1: Honza s nima chodil do třídy.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: 30 let tančícího domu.
9: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
8: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
9: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
8: Více informací na stránkách www.td30.cz.

Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Až jednou zaklepu

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Rybičky 19.48 a nebeská prána v 7 hodin a 53 minut na Rock Rádiu. Já chci odejít nahej.
1: Já chci odejít reálně oblečená teda, nevím jak ty.
0: No já chci taky odejít oblečený, ale odejít nahej, tak třeba když půjdeš do kasína a pokusí se tam zhodnotit svoje výplaty a ono to nevyjde, tak se může stát, že odejdeš nahá.
1: Teď jsem si zrovna po druhý pouštěla Woodstock 99, kde vlastně kytarista Red Hotů Flea odehrál celý koncert nahej.
0: Fakt?
1: Mhm.
0: Úplně?
1: Úplně. Jakože? Je tam vidět jeho fifík.
0: Je.
1: Můžeš to pustit, je to na Netflixu.
0: Takže to trvá třeba jako hodinu.
1: No a celou dobu je tam nahej.
0: A ty na to koukala třeba 6 hodin, protože jsi to furt zastavovala a zvětšovala.
1: Já nejsem ty, Honzíčku, ale jako věřím, že ty si užiješ určitě dlouhé odpoledne.
0: Já si rozhodně užiju spíš teď, protože přichází náš strýda Marcel se svým fifíkem, teda motocyklem.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Dnes nastal čas, kdybych chtěl dokončit pomyslný trojboj, který by se dal shrnout pod zkratku historickémoto.cz. Když si totiž najedete na tuhle stránku, tak tam objevíte hned tři muzea. V Kašperských horách a Železné rudě už jsme byli, dnes vás pozvu na místo, které patří k mým nejmilejším, Bečov nad Teplou. Samozřejmě všichni ví, že je tam naprosto skostný relikviář svatého Maura, který by měl být spolu s korunovačními klenoty v kolonce musím aspoň jedenkrát v životě vidět. Jenže v Bečově je i motomuzeum a taky se má čím chlubit. Pokud do něj vyrazíte, vězte, že půjdete rovnou k soudu, protože muzeum je umístěno v budově toho bývalého. Jak už se stalo v tomto triumvirátu muzeí tradicí, i v Bečově mají Čechy Bemerland tady tu čtyřmístnou, tedy historicky nejdelší verzi motocyklu. Horažďovická firma Wagner se za první republiky zabývala především výrobou jízdních kol, ale jako mnoho dalších si zkusili i motorky. No a v Bečově je vystaven unikátní motocykl Wagner 500 OHC z roku 1928. No a zatím poslední. Posledním významným přírůstkem se stal motocykl FN z roku 1910. Mimochodem, jste-li motorkářka v očekávání nebo její partner, jděte v muzeu do Patra. Tam jsou jezdítka taky. Najdete tam totiž výstavu kočárku. Vše potřebné jako obvykle na stránkách www.historickémoto.cz.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Prázdniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Best Muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Best Muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přes příštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. Krajský soud v Brně bude dnes na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, který je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už víc než rok. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musí o dalším trvání vazby rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Více než 100 bývalých britských a francouzských diplomatů podle listu The Guardian vyzvalo své vlády, aby vůči Izraeli přistoupili k sankcím, včetně zbrojního embarga a pozastavení obchodních dohod. Ve společném dopise francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a britskému premiérovi obvinují Izrael z etnických čistek a tvrdí, že Palestina je vymazávána před očima světa. Fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy porazili Pardubice 3-1. Sigma v lize po třetí za sebou zvítězila a v neúplné tabulce poskočila na třetí místo.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno v Čechách, ještě mlhavo během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer hlavně na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Na druhém kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. V Praze se řeší nehoda na Strakonické ulici a v Opavě na Těšínské.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz

0: Novej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dneska kapra Karla, vám přeje Honza,
2: Anabel
3: a Zuzka.
1: 4 minuty po 8. v pondělí 24. srpna. Panoptiko, Desmod, Turbo a Argema. To jsou 4 hlavní kapely, které zahrajou už tuhle sobotu, 29. srpna. Je to sobota, že jo?
2: Je to sobota.
1: Ve Viniu na Vinohraní.
2: A ty už to všechno řekl, takže pokud chcete na tuhle akci, tak nám napište na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a zvedněte za půl hoďky telefon.
1: Já jsem neřekl, že to je ve Velkých Pavlovicích.
2: Tak to si zrovna nepamatuju, tuhle jedinou informaci, tak jako děkuju, že jsi mi to nechal, seš moc hodnej.
1: Tak zítra už to bude dobrý, zítra už budeme vědět.
2: Palmovice?
1: Tyjo, teď si naštvala všechny vinaře z Velkých Pavlovic.
2: Velké Pavlovice. Tak jsem to spojila, no.
1: Ty neznáš Velký Pavlovice?
2: Neznám, jsem tam nebyla ještě takhle instrumentálně.
1: No tak se tam musíme jít podívat,
2: no, tak
1: instrumentálně.
2: Dobře, tak hned po Karlovi Kaprovi vyrazíme tady do Palmovic.
1: A pojedeme tam přes Maršov, protože tam jsme tak ještě nebyli pořád.
2: Samozřejmě, máme už naplánovanou celou řadu výletů.
1: Tak pojďme radši na muziku. This is Tokyo, tohle je Tokyo, tam jsme taky nebyli. Halloweeni.

0: Podle našeho playlistu právě dohráli Tři sestry song Lepší casy v 8 hodin a 12 minut. Ne, tak chtěli po mně, abych to čet správně, abych nekazil ty názvy, tak to štu podle toho, jak to tu je, je to dobře.
1: Je, Tři sestry, Lepší casy.
0: Lepší casy. Myslím si, že právě chudák Fanánek se teďka probudil na svým venkovním domě a pískal mu v uších. Máme pondělí 24. srpna, mám tady teďka takovou ptánkovinku spojenou s kapelou Nirvana, tu ty máš ráda. Rok 2021, 30 let potom, co se na obalu alba Nevermind objevil Spencer Elden jako mimino, co šahá po dolarový bankovce, tak zažaloval žijící členy skupiny, dědice Kurta Cobaina i autora fotografie Kirka Whittla, a v žalobě tvrdil, že fotografie představuje dětskou pornografii a že mu její veřejné šíření způsobilo celoživotní psychický i finanční škody.
1: Ano, já už jsem o tom mluvila tehdy, on od té doby tu žalobu zkoušel asi ještě pětkrát ani jednou mu to nevyšlo, teda chlapci. Snažil se obohatit na svým plavoucím fifíkovi, když mu byl rok, ale nepodařilo se mu to.
0: Tak, federální soud tu žalobu opakovaně zamít, hlavním důvodem teda bylo promlčení, protože on o tom obalu alba věděl prostě 30 let a nikdy nic nenamítal, po 30 letech se najednou
1: vzpomněl. To napadlo, no, tak to víš, ale když to kdo neskusí.
0: ještě jako lepší, než to, že se to jenom promlčelo, bylo to, že samotní právníci kapely poukazovali na to, že Elden v dospělosti opakovaně profitoval z toho alba. V minulosti si dal motiv alba vytetovat na hrudník, takže idiot. Ano. Prodával podepsaný kopie.
1: Ano.
0: Super. A fotografii v dospělosti dokonce několikrát dobrovolně rekapituloval, protože bylo 10., 25., 17. výročí vydání furt do kolečka a nikdy nic neměl.
1: No, to víš, no. Tak pak ho to až napadlo, no tak někdy ty nápady trvají trošku díl, než je člověk zpracuje.
0: Jako myslíš, že ta kulička, než jako došla jo, tam, kam měla, tak to trvalo 30 let a pak si řekl...
1: 31 let, ano.
0: Ty vado, me too.
1: No, přesně.
0: Chudák. No, ne,
1: on si řekl, je, oni mají peníze.
0: Je, já už nemám peníze.
1: Já nemám a mohl bych mít taky, tak to zkusím.
0: No, jako víc už na tom jako vyholit podle mě nemohl, ale tak on to třeba ještě zkusí, že jo?
1: Má ještě nějaký šance, možná se odvolá k nejvyššímu soudu.
0: No, bo si, na co by se mohl ještě stěžovat? Na nic asi.
1: Asi už vyčerpal možnosti.
0: Tak mu držíme palce. Snad to ještě zkusí, aby jsme měli o čem mluvit. Teď už zase muzika. Ozzy Osbourne nám zaspívá svůj Crazy Train na Rock Rádiu.

0: Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean v 8 hodin a 23 minut. Přátelé, pokud náhodou nechcete v sobotu na vinohraní ve Viniu, ale chtěli byste na podobný festák, na který můžete jít ve svých pantoflích, ve spodárech s nápisem Středa a ve svým krásným bílým, už žlutým kýlku, tak vězte, že od pátku do neděle na Rock Rádiu bude Explosive Summerfest 2026.
1: Ano, vy se ho můžete zúčastnit celé jednoduše tak, že si naladíte rádio a užít si plný víkend slušný a nespoutaný muziky.
0: To je všechno?
1: Měl jsem pokračovat?
0: Ne, tak jo. V pátek startujeme v 15 hodin, jedeme do půlnoci, v sobotu a v neděli startujeme v 9 hodin a jedeme do půlnoci. A ten výběr kapel je opravdu pestrý. Jsou tam jak český, tak zahraniční hvězdy. Na jejich celý seznam se můžete podívat na našich sociálních sítích, kde už to visí.
1: Ano, takže naražte prase, poražte sud, teda naopak. A připravte si nějaký chlebíčky, ať u toho nejste na suchu.
2: Explosive Summerfest 2026.
0: Super, ale tohle jsem neměl pustit, tak ne? Pardon, ještě jednou.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: Ale že nám to jde dneska takhle při pondělku.
0: No tak tady to nějaký šmoula dal nad sebe a ono je to pomenovaný v obojí, že jo, no. Summerfest, no tak jsem se překouk, mám prostě 20 dioptrií.
1: Se stávají v lepších rodinách, buď
0: se
1: v pohodě.
0: Fakt, se fakt omlouvám, no.
1: No a kdybyste neměli co dělat, tak můžete taky na Dimitri Saba, když je tady vidím v playlistu AD, je hned další píseň, takže s váma, kdo vyrážíte na Sabat, se vidíme v sobotu.
0: Tak už za chvíli.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: No, jsem se přemáčknul.
1: Kolikrát budeš ještě tu madraci pouštět pro Krista pána?
0: Já si ji chci koupit, tak jsem se domluvil, že jim to pustím víckrát, aby mi dali 10% slevu.
1: A to jsem ti mohla domluvit.
3: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích.
15: Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Dvě minuty po půl devátý, Dimitri, na Rock Rádiu, slyšíš svoje ádie? Já už slyším Zuzku, jak mi říká, jsou zprávy docela pozdě, měl bys to pustit už.
1: Tak říká taky ádie, pustí zprávy.
2: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
3: Fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy porazili Pardubice 3-1. Sigma v lize po třetí za sebou zvítězila a v neúplné tabulce poskočila na třetí místo. Východočeši stále čekají na první výhru v sezóně a s jediným bodem jsou 13. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách tak utrpěly ve skupině B první porážku. A dvě české posádky se dnes představí v úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos na dvojice bez kormidelnice by ovládly celkové hodnocení světového poháru.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D3 se bouralo na exitu číslo 131, se srazily dva osobáky, tvoří se tam kolony. A na D5 se pozor, na exitu číslo 50 na výjezdu od Prahy se taky řeší nehoda.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky, bylo to krásný a rychlý, tak si teď dáme Two Steps Behind od Def Leppardu.
1: No to jsi zvyklej, ne?
0: Na dva kroky zpátky?
1: Ne, na krásný a rychlý.
0: Samozřejmě.

0: Def Leppard, Two Steps Behind v rokovém rozjezdu. Máme 8 hodin a 38 minut. Hezky jsme to rozjeli touhle pomalou písí.
1: Ano, mě se právě chce zvracet ze vzkazu, který nám přistal do vzkazníku, ale dobrý, já polknu zvratky a pojďme si rozdat lístky,
0: přátelé. Já bych ho přečet, ne?
1: Chceš ho přečíst, Zuzi?
2: Ne.
1: Prej ne. Zuzka si taky nablila do krku, no nic, tak mobily do ručky.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yes!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 8 hodin 42 minut a my už máme na telefonu dnešní šťastlivkyni, která získává dva lístky na vinohraní ve Vinu do Velkých Pavlovic teďka na sobotu 29. srpna a to je Jana z Tehovce. Jani, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ranko.
1: Hele, voláme ti do práce nebo někam, kde tě rušíme?
2: Do práce, ale nerušíte.
1: Výborně, krásný přístup.
3: Tak jako my si... co pracuješ, to nás zajímá?
2: V dopravě.
1: V dopravě?
2: Praváře silničních staveb.
3: Hustý.
1: Jana
3: to
1: nechce...
3: je takový ne úplně typicky holčičí, že jo?
1: Není, no.
2: No, zatím ne, ale už se to docela rozrůstá, bych řekla.
1: Takže seš taková první vlašťovka, jak se říká.
2: No.
1: Prosím tě, Jani, dva lístky vinohraní ve Vinu ve Velkých Pavlovicích. Byla jsi někdy už na tomhletom festiáku?
2: Na tomhletom festivalu nikdy, ale v Pavlovicích na Vině, jo.
1: Takže ty to chceš nakombinovat takzvaně.
2: Klidně bych to takhle brala.
3: Máš to daleko?
2: No, je to trošku z ruky, ale tak tam se vždycky člověk rád podívá, tam je to krásný.
1: No a kdo se tam podívá s tebou, když to jsou dva lístky?
2: Asi bych se vzala kamarádku.
1: Kamarádku, takže dámská jízda může s váma?
2: No, tak můžete.
1: Super. Škoda, že v sobotu mám dva koncerty, já je zruším, peníze nepotřebuju a pojedu s váma holky na festiák.
2: Tak jo.
1: A vidíš, jak se to rychle jde domluvit. Prosím tě, Ani, řekněme ještě jednu důležitou věc, vlastně nejdůležitější, na co jsme se tě dneska chtěli zeptat. Zakládáme charitativní sbírku pro kapra Karla. Chceme ho zachránit, protože to vypadá, že bude na suchu a nechceme ho ulovit, nebo možná jo, uvidíme, jestli to bude potom se salátem nebo s bramborem.
2: Já jsem to dneska slyšela, pardon, že skáču do řeči, já jsem to dneska slyšela, doufám, že to dobře dopadne. Včera jsme byli na rybách a...
3: Takže bys nám mohla pomoct s odchytem, vy to teda umíte, my dva nejsme moc dobrý rybáři, takže rybářka se nám bude hodit do kolektivu.
2: Tak jo, já jsem to slyšela, je skvělý, doufám, že to dobře dopadne. A co přispíváme teda?
1: My budeme vybírat asi nějaký plastový víčka, nebo něco takového.
3: Na jeho odchyt, ano, budeme sbírat plastová víčka a pak je prodávat do výkupny.
1: Ježiš, to je rozdíl.
2: Tak no, už budou špatně odtrhnout, tam už se člověk musí trošku nadřít u toho.
3: To je pravda, no, teďka s tou Evropskou unii už ani víčka nemůžeme sbírat.
1: Tak já doufám, že kapr dopadne dobře. Jani, já taky doufám, že vaše party s kamarádkou na vinohraní dopadne ještě líp, moc si to užijte. Klidně nám potom napiš, jaký to bylo, pošlete nějaký fotky, videa, co bude štít a zase se někde ozvi, budeme rádi.
2: Tak jo, tak moc děkuju.
3: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
2: Vy taky, naschledanou.
1: Hezký ráno.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: S tím rybářem si měla pravdu, já jako nikdy nic nechytím, co se týče ryb. Jako jinak chytím úplně všechno od všech, ale ryby ne.
3: Já taky ne, ale když si ji objednám v restauraci, tak mi ji donesou. A rakajiny si můžete poslechnout naživo už tento víkend na Dimitri Sabatu a teď si dáme v rádiu.

0: Alien and Pharma cover songu Michaela Jacksona. Smooth Criminal. 7 minut zbývá do 9. hodiny raní, což znamená, přátelé, že my se loučíme.
1: Ano, je to tak. My odcházíme, odcházíme.
0: Ty odcházíš?
1: Odcházím.
0: Na furt?
1: No, jenom do zítra zase.
0: Zase zítra přijdeš?
1: Evidentně zase zítra přijdu.
0: Přijď,
1: ještě
0: já to
1: přijdu celý týden, pak přijdu v pondělí a pak mě 2 týdny neuvidíte. A naši přátelé, posluchači, mě ani neuslyší.
0: Ale uslyší, my ti budeme volat každý den.
1: Ježíš, no tak to mám fakt rád, že mě na dovolený budeš buzerovat tady v 6 ráno.
0: Ne, 6.40 je tvůj vstup.
1: Ne, to
0: už
1: je
0: to máš
1: strašný,
0: naplánovaný.
1: Ne, naplánuj si to na 8.40, prosím, ne, to se rozdává. Tak
0: se rozdává.
1: 8.15.
0: No, možná bychom mohli jako první vstup po 8 vždycky zavolat,
1: co,
0: jak se máš.
1: To byste byli laskaví, no, i tak už je to brzo, ale já stejně budu mít sebou pejska, takže budu venčit, tak asi budu zůru dřív, on stává na 5.
0: Ne, budeš snídat šneky a...
1: Escargot.
0: Brý a podobný sýrlí.
1: Já teda bych šneka nepozřela, se přiznám, že to přijde strašně nechutný.
0: A vy říkáte, pan Bubáček, buď ke mně.
1: Jako Buráčkovi bych to možná koupila na ochutnání, ale já to určitě jíst nebudu.
0: Tak proč tam jedeš?
1: No nejedu tam žrát šneky, ne každý jede do Francie žrát šneky.
0: Já bych si dle zásadní jenom šneky.
1: Fuj.
0: Tak dobře, my se s váma, přátelé, loučíme s tímto francouzským přízvukem falešným.
1: Ano. Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou v 6 hodin ráno. Ahoj, páčik, slimáčik.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Jde například o hejtmany z Ústeckého nebo Karlovarského kraje. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Tradiční týdenní setkání zahájí projevy ministr zahraničí Petr Macinka a premiér Andrej Babiš. Porada se podle ministerstva zahraničí zaměří například na posilování bezpečnosti a prosperity České republiky. Zaměstnanci německého mořského muzea ve Stralsundu i samotná instituce nadále čelí výhruškám kvůli velrybě přezdívané Timmy, která na jaře opakovaně uvízla na Mělčině a která nakonec po vyproštění uhynula. Nenávist vůči muzeu, která se po internetu rychle rozšířila, vypukla poté, co tamní odborníci doporučili místo snah o záchranu ponechat keporkáka v klidu uhynout. Dvě české posádky se dnes představí v úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno v Čechách, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, bude oblačnost částečně přibývat. Na jižní Moravě naměříme maxima až kolem 27 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat teploty mezi 20 až 24 stupni.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Rock Radio. Doprava.
9: Pozor na D5, na exitu číslo 50 se řeší nehoda na výjezdu od Prahy. Bouralo se v Liberci, na Jablonecké ulici a v Praze se řeší nehoda na spojovací.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz.
7: Rock Radio. Rockový dopoledne.
11: Tak schválně, dneska jsem tě dohnal. Dneska jsem spal méně než ty určitě. Kolik jsi spala hodin?
9: Počkej, já spočítám. Asi 3,5, 4 hodiny zhruba.
11: Tak to jsme na tom, tak stejně trošku teda dobře, ale u mě to není zvykem.
9: No to není, no. Ale tak vypadáš docela svěže.
11: Fakt jo, tak to je potřeba říct našim posluchačům, protože ty jsi

0: Mě včera ještě dělali srandu, když jsme teprve s Metallicou někdy po půlnoci odjížděli. Tak si, a měl jsem to ještě asi 3 hodiny do Prahy. Tak si ze mě dělali srandu, že si to ráno naladí. Hele Kamil, jdeš zítra do práce? A říkám, jo, v 9 hodin jsem tam. Prej, to si tě sválně naladím teda, jak budeš vypadat.
1: Jsou přející, veď?
0: Jo, ale tak jako s pivem v ruce, víš, jako, tak oni to mají domů 5 minut, že
1: no,
0: jo?
1: No jasný.
0: Tak si tam dělali legraci. Takže řekni jim to teda, jsem v pohodě, jo?
1: No, oni v pohodě.
0: Vypadám
1: ano,
0: dobře,
1: svěží.
0: Jo?
1: Rozhodně víc než já.
0: Tak vás zdravíme, neúnavní harcovníci rokovýho dopoledne. Zuzka už vlastně ne, ta už
1: teď... Já už jdu.
0: Ta už teda jde, no a my jdeme nastartovat pondělní rokový dopoledne s datem 24. srpna. Máme 5 minut po 9. hodině. S vámi je Kamil Dráb a tady je Eventation.

0: Let it be, píseň od Beatles, na který si John Lennon nezahrál ani notu. Prostě se mu nelíbila, tak se na ní nepodílel. Je to titulní skladba z alba, který je vlastně poslední, předposlední, dá se říct, protože bylo natáčený ještě před Abbey Road, ale vyšlo až později v dubnu roku 1970, kdy už vlastně Beatles byli minulostí, akorát to ještě jakože oficiálně nebylo oznámeno. A tuhle tu desku spíš dala dohromady firma, než aby se na ní Beatles podíleli, protože s tím materiálem, který tvořil, nebyli spokojeni. Ona je to vlastně taková sbírka zbytků, dá se říct. Ale za mě teda musím říct, že úplně skvěle udělaná a produkoval ji, nebo respektive se na ní podílel Phil Spector, který už je dneska zavřený, ale tehdy byl brán jako jedna z velkých osobností. On dělal takový to wall of sound, to znamená, že nabubřoval různý nahrávky tím, že tam přidával nástroje, přidával tam zpěvy a haly a takové věci a všechny ty nahrávky byly takový hodně pompézní, což se samozřejmě nelíbilo Paulu McCartneymu, ale zase naopak Johnu Lennonovi ano, ten ho dokonce použil i potom, nebo spolupráci s ním uzavřel i na jeho solovkách, takže tam se Phil Spector potom podílel. A je to zase další takový z těch ukazů, jak Lennon a McCartney šli proti sobě a možná, že i záměrně. A proto Paul McCartney potom na počátku milénia vzal tuhle tu desku a nechal ji právě ořezat od všech těch podle něj nesmyslů, který tam Phil Spector dal a který mi tu desku ozdobil a udělal verzi Let It Be Naked, tedy jakože očištěná taková, ta, která měla původně jakože vyjít v tom, tak jak by si představoval Paul McCartney. Takže obě dvě verze jsou venku, já teda musím říct, že se mi líbí ta původní, asi možná i proto, že jsem jako zvyklý ji poslouchat a byť teda Paul se snažil, tak tu původní verzi, která vyšla v roce 1970, s tím oholením jakože nepřekonal. Pojďme si dát další muziku, čeká nás Proteu, za chvíli dáme si Nothing More a nebo Rammsteiny.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Zoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

Rammsteini a jejich Rock Radio, verze na naše rádio, tedy skladba rádio, kterou jsme si dali 5 minut před 9:45. Dneska máme 24. srpna, pojďme oslavit narozeniny jednak jednoho muzikanta, legendy, která už bohužel není mezi námi, a to konkrétně od 4. listopadu 2020, kdy Ken Hensley zemřel, bylo mu 75 let. Netřeba asi představovat klávesáka, který se zapsal do historie nejvíc pod jménem Uriah Heep, tedy na těch prvních albech, a hlavně byl to skvělý hudební skladatel, z jehož pera pochází třeba i Lady in Black a spousta dalších písní, který dokonce i naspíval v rámci kapely Uriah Heep, ale v roce 1980 kapelu opustil definitivně a vyrazil na svoji solovou dráhu. I tam se skvěle etabloval. Já musím říct, že Ken Hensley je jediný klávesák, u kterého jsem si schopný představit, že by byl schopný nahradit Johna Lorda, tedy klávesáka kapely Deep Purple, protože jejich styl na harmonky byl, bych řekl, totožnej, nebo respektive hodně podobný. Don Airey, který momentálně je v sestavě Deep Purple, je trošku jiný klávesák, jinýho typu. A tak jsem strašně rád, že tyhle ty dva muzikanti byli k sobě hodně blízko a bohužel už hrajou tam nahoře oba dva. No a ještě vzpomenu na zpěváka Johna Bushe, kterýho dobře znáte jako ex-Anthrax, tedy vokalistu, který s nima naspíval 4 desky. Nahradil Joea Belladonneho, když ho Scott Ian vyhodil, a pak jejich spolupráce skončila. Já tady musím říct, že všechny 4 desky, které John Bush s kapelou stvořil a naspíval za Anthrax, tak jsou skvělý. Já mám rád i éru s Joeem Belladonnou, ale tahle ta éra je trošku jiná a poslouchá se mi možná v určitých místech i dokonce líp. Takže zpěvákovi, který měl původně zpívat v Metallice, ale místo nepřijal, tak přejeme taky všechno nejlepší. Dneska je mu 63 let. No a my jdeme na další muziku. Kabáti nás čekají, Alda Bridge, anebo taky Aerosmith.

0: monolit. Takhle je to jednoduchý, s náma máte klid. PBA, to je monolit. PBA, s náma máte klid. Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rokový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

the bag.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám! Vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
9: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot.
8: I rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
9: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot. Chyba. Utíkej.

0: řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
3: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst z letošních 22 400 korun na 24 900 korun. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon. No a české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po 2 výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Božkovičová, která zaznamenala 27 bodů.
4: Rock Radio. Počasí.
6: Tak pojďme ještě na počasí. Dneska bude jasno až polojasno, bez srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: Začneme v Českých Budějovicích, okružní je to na tom kruháči, když přijíždíte ze zhora, však to tam znáte, tak tam je nehoda osobního auta a nákladního auta, komplikuje tam průjezd, počítejte s omezením a malým zdržením a v Hradci Králové v ulici Labský most, tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, srazily se tam 2 osobní auta na místě policie, která nehodu šetří, tak tam taky pozor.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový dopoledne.
6: 3 minuty po 10. hodině startuje rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Já vás zdravím při pondělku 24. srpna a pojďme si dát rovnou muziku, protože napovídáno toho bylo už dost. Dáme si Vláďu Šafránka, dáme si Battle Beast a na začátek téhle 60-minutovky pro vás mám YouTube. Tak ať už pracujete, odpočíváte nebo děláte cokoliv jiného, tak vám přeju hezký rokový dopoledne s Rock Rádiem.

0: Tak to byly Lordi na Rock Rádiu, který letos budete moct slyšet naživo v rámci Explosive Summerfestu 2026, o kterým si za chvíli popovídáme, stejně tak jako Judas Priest, který si za chvíli dáme. Ale já jsem chtěl mluvit o něčem jiným, protože už za týden ve středu nám startuje další série hvězdných hodinek, protože po létě, po prázdninách se vracíme k tomu klasickému režimu, takže se můžete těšit opět na středeční hosty mezi 9. a 10. hodinou a můžu slíbit, že tím prvním, tuším, že 2. září je to středa, ano, bude Honza Křížek, na kterého se moc těším, protože ten je teď nebývalé aktivní, pracuje na nový muzice, dokonce na podzim mu vyjde další v pořadí 4. album, který nakonec i tuším, že v listopadu křtí v Malostranský besedě v Praze. Takže bude si o čem povídat a určitě navážeme třeba i na nějaký starý nevyřešený témata. A těch hostů samozřejmě bude potom během podzimu a dalších měsíců přibývat, takže se máte na co těšit. A pokud vám někteří utekli z těch předchozích měsíců nebo z těch předchozích sezon, tak klidně koukněte na náš web rockoviradio.cz do sekce podcast, kde najdete přímo hosta měsíce nebo hvězdního hosta a můžete si tam v klidu poslechnout zpětně ty rozhovory, které jsme vedli třeba na jaře nebo i během těch posledních měsíců loňského roku, ať máte přehled, ať jste naladěný a ať se můžete plně soustředit na hosty nový. Jak jsem říkal, za chvíli si dáme Judas Priest, dáme si taky Aleše Brichtu a budou i Steel Panther na Rock Rádiu.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr CZ.
13: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
14: Rock Radio. Rocková muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Gary Moore dozněl na Rock Rádiu v 10 hodin 38 minut za přispění Phila Lynotta, skladba z roku 1985, jejich společný dílo, kterým navázali na funkčnost v kapele Thin Lizzy. Tak, toliko ke Garymu a teď se pojďme věnovat víkendu, protože už se nám to blíží. Jednak se nám blíží konec festivalové sezóny, ještě nějaký ty akce v září proběhnou, ale jinak v podstatě vše zásadní už bylo napsáno. A my standardně, už nevím po kolikátý, možná 12. 13. ročník, fakt jako nedokážu říct tuhle chvíli, ale vždy na závěr prázdnin, tedy ten poslední prázdninový víkend, uzavíráme symbolicky festivalovou sezónu i na Rock Rádiu. To znamená, že si hrajeme živáky celý víkend od páteční 15. hodiny až do nedělní půlnoci. A pereme to do vás statečně a bude se tak dít i letos. Hodně z vás se na to těší. A plánujete si podle toho i svůj program, protože se dá u toho krásně sedět v pohodlí doma, grilovat, popíjet, narazit nějaký soudek a tak popovídat si se sousedy, s přáteli a u toho si poslechnout skvělou muziku. Takže to je ideální stav na konec prázdnin a i letos se na něj můžete těšit, a to konkrétně už tedy v pátek 28. a pojedeme až do neděle 30. A můžete se těšit, když vemu pátek, to bych mohl vyjmenovat celý a neodtrhnul bych se od rádia, tak začínáme v 15 hodin Kabátem, pokračují Halloween, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, Arakain, Powerwall, Traktor, tak to je třeba pátek. Ze soboty už to nebudu říkat všechno, ale vypíchnu třeba, nevím, Aleše Brichtu, Offspring, Linkin Park, Kysáci budou, Tři sestry, Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, Judas Priest, můžu ještě zmínit neděli, tak tam nás čekají Gáni, dáme si třeba Scorpions, Harley, Komunál, bude taky Doga, Green Day, Katapult, Bon Jovi, Lordi a celý to uzavřou ve 23 hodin Queeni, jakože úplně taková ta poslední finálová nedělní tečka. Line-up najdete konec konců celý na našem webu rockoviradio.cz, případně koukněte na naše sociální sítě, tam to najdete taky a můžete si to zakroužkovat a připravit se na ten víkend, který nás čeká.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: Tak a pojďme pokračovat v rokovým dopolední. Pomalu se blížíme k 11. hodině, to znamená, že nás čeká elektrický oběd, tam si muziku budete diktovat vy. Do té doby ještě ode mě Disturbed, nový Rolling Stones a dáme si taky tu blatanku.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Stavebniny DEF přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo DEX zdarma. Mega akce ve stavebninách DEF platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEX zdarma. Více na DEX.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Lidé dnes mohou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Nový britský premiér Andy Burnham se dnes vydává do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. V Kyjevě dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu. No a fotbalisté Olomouce mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu. No a fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy

0: slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Jdeme na naše silnice, začneme v Praze, v ulici Kukolova, nehoda dvou osobních aut překáží v provozu a Náchod v ulici Pražská, nehoda nákladního osobního auta, šetří se to za účasti policie, počítejte tam s omezením.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4, www.emilfrey.cz.
1: No a nám startuje elektrický oběd, první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezký den. No a aby byl ještě lepší, tak si ho pojďte vylepšit nějakou svoji oblíbenou písní. Máte možnost si o ní napsat na náš Facebook, do zpráv, tedy do Messengeru, anebo případně na náš e-mail obed@rokoviradio.cz. Tak, no a my se můžeme pustit do prvního kousku, který standardně připadá mně. Já jsem Kamil Dráb, váš šéfkuchař, a dáme si Green Day.

Tak Green Day nám otevřeli vlastně celý elektrický oběd v tomto týdnu, tedy ten první pondělní, a pojďme hned na vaše přání. Ahoj Kamile, prosím o zahrání písničky od skupiny Traktor pro všechny lidičky, co se těší na sobotní rockin do Hlinska. Děkuji, napsala Petra.

Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu, Cranberries a Dreams, píseň od Ivety. Další přání je, kde to je, tady. Ahoj Kamile, prosím, zahraj nějakou pecku od ZZ Top, děkuji a bude to pro všechny, co poslouchají vaše super rádio. Díky, Peca napsal.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Do Brna, do Prahy.
0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna.
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
16: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
15: Mají i pořádný stroje?
16: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

Dali jsme si Kida Rocka na Rock Rádiu a tuhletu muziku chtěl na cesty poslat Luboš. Další píseň chce poslat někdo, kdo není podepsaný, ale píše tady, že by chtěl nechat zahrát něco od Debustrolu, ať to před obědem trošku rozhejbeme. Tak si pojďme dát Svět, co zatočí s tebou.

Brian Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání od Michala, další přání je od Evy, která napsala, že by chtěla nechat zahrát písničku Master of Puppets od Metallica pro všechny posluchače Rock Radia. Včera jsme na vás byli v Poběžovicích, strašně jsme si to užili a pořád mi zní v hlavě, díky. My taky děkujeme, Evo, já děkuju za celou Metallica Czech Tribute Band, určitě kluci budou rádi. A samozřejmě nám se hrálo taky skvěle, já musím za sebe říct, že jsem měl výborný zvuk na pódiu a krásně se mi tam hrálo, všechno jsem slyšel, fakt to bylo super, musím ještě jednou poslat palec zvukařům, protože to bylo skvělý a vy samozřejmě jako posluchači a fanoušci jste byli taky parádní. A zdravím všechny, na který jsem se dostal, protože jste tam čekali a chtěli se vyfotit a tak dál, tak zdravím všechny, omlouvám se ostatním, na který čas nezbyl, ale prostě tak to někdy bejvá. Ale uvidíme se, věřím, na další nějaký jiný akci, třeba už teď v sobotu Hradecko, to je tuším taky tam někde v západních Čechách, tak pokud byste chtěli vyrazit, tak v sobotu můžete. Každopádně teď si pojďme tedy připomenout včerejší večer, moc jsme toho nenaspali, ale užili jsme si to. A tady je Metallica Master of Puppets.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším.
4: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: 30 let tančícího domu.
15: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
14: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
15: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
14: Více informací na stránkách www.td30.cz.

Krásná balada na Rock Rádiu, Sam and Angel, napsal mi Radek, který zdraví a chtěl to nechat poslat svojí kamarádce a kolegyni z práce, se kterou právě teď makají, sedí v kanclu, poslouchají Rock Rádio, tak jestli by bylo možný zahrát Sam and Angel, a je to pro Janu. Tak to je přání, který je za námi, a další Janča píše, která zdraví a chce nechat zahrát Valkýru od Kabátu, bude to pro všechny zaměstnankyně. Moc dlouho jsem ji neslyšela, tady píše. Já k tomu ještě přihodím přání, ahoj, dnes betonujeme 6 metr ze 7, k něčemu mi prosím připoj, chce to pořádný šlapák, prosím pozdrav Pindu, Míšu, Šáňu a Pinky je vůle. Nevím, jestli to měl být vůl, nevím. Tak šlapavý, no, šlapák to nebude, ale připojím to ke Kabátům, já si myslím, že tím nic neskazíme. No a to je, koukám, asi všechno, co se nám sem vejde. Pak ještě si dáme Brothers of Metal, o který si píše Eva. A tím je to vlastně uzavřený pro tuhle tu hodinu a pro pondělek. Takže Kamil Dráb se s vámi loučí, já vám přeju dobrou chuť k těm posledním písním, který jste si objednali. No a po 12. hodině už je připravený Dan se svým rokovým vorazem, tak si to užijte. No a teď už Kabáti.

barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, než

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najsti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada.

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Vláda dnes projednává změny v penzijním spoření. Podle návrhu by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora, zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ministerstvo financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. No a dvě české posádky se dnes představí na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru. Do akce půjde také dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se na 245. kilometru na trase Lipník nad Bečovou Mohelnice je odstavené nákladní vozidlo skrz defekt, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a čekejte tam zdržení. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná první rokový horaz danem tohohle týdne. Už to vydržte, už jenom týden a za týden děcka půjdou do školy a budete mít klid. Tak si to užijte, poslední prázdninový týden pro děcka. Tak já vám nechám zahrát něco, ať se trošku ještě odpočnete, než to začne děcka. Takže Jiné kafe a Volbeat.
0: Rock Radio.

0: To byly Evanescence a Bring Me to Life. A já vás chci pozvat na tenhle ten víkend už 28. srpna, kdy bude na našem rádiu, začne až do neděle do 30. Explosive Summer Fest a můžete se těšit na plný živáky, který tady budou a budou třeba Tři sestry, Rybičky, Metallica, Nickelback, Harley, Doga, Katapult, Bon Jovi, Trantenberg a spousta dalších. Na každý den to máte rozepsaný, takže se můžete podívat, vybrat si svůj živák, pěkně si k tomu nakoupit pivko, pustit rádio, pogrilovat u toho, má být ještě poslední týden hezky, docela, co jsem koukal, takže snad vyjde i počasí a nebude nějak pršet, abyste si užili tenhle ten Explosive Summer Fest. Takže leďte naše rádio o víkendu, bude plný živáků. A já vám pustím další hudbu a čekají nás třeba Pain, Offspring, Alice Cooper anebo Zlouzecnost Krysař.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky,
9: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Atención, señoras y señores!
12: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
11: Stres.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yeso!
12: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Rock Radio.
16: Bylo nebylo. Kde se to tu za...

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: A to byl Alice Cooper a písnička It's Me z roku 1994. A my se půjdeme pojít na fotbal, protože pokračuje fotbalová Česká liga, už jsme v pátém kole. Slávě měla poprvé doma fanoušky, hrála s Bohemkou a hrála 2-2. To mě docela překvapilo, protože Slávě hrála zatím docela slušný fotbal a poslední dva zápasy jsou takový nic moc. Ale spíš mě překvapuje, že vlastně Jablonec, který má odložený dva zápasy, tak pořád je na 6. místě, po 3 zápasech má 9 bodů a jestli mu dohraje ty dva zápasy, vyhraje, tak půjde s 16 bodama na první místo, což je úlet. Boleslav, která minulý rok chtápala o sestup, tak je druhá s 11 bodama. A Sparta, ta se chytla od druhého kola, ta porazila v Brně, Artis porazila 0-4, což ten Artis asi bude slabší, ale tak uvidíme, jak to bude dál. No a zatím Viktorka Plzeň, ta přišla od trenéra, tam Martin Hýskej se zabal věci a šel pryč. A přišel místo něho Radoslav Kováč, který trénoval předtím Liberec, takže uvidíme, jak to ten tým vylepší, jak půjde nahoru. Ale spíš jsem hrdej na českého golmana Horníčka, který vlastně přestoupil do Newcastle United a byl teďka jednička. Chytal proti Liverpoolu včera, měl premiéru a vychytal výhru, vyhráli 2-1 a fanoušci už ho na sítích hově, jakože to je nejlepší golman. Ale takhle pamatujeme, začínali Tonda Kinský v Tottenhamu Hotspur, že vlastně taky měl první zápas dobrý a pak už to šlo z kopce. Ten dostal teda trojku, protože chytal v základu, takže ten se moc nepředvedl, ale ona ta obrana Tottenhamu je celá v rozkladu. A my se půjdeme podívat dál na hudbu a nás čekají třeba Megadeth, The Calling, anebo Miroš Majda Lavina.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Kdo staví?

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolith. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD. .com.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. V novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou už chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. Už v úterý 1. září usednou školáci i středoškolští studenti zpět do lavic vstříc dalšímu roku studia. Jiná bude letos zejména výuka v prvních třídách. Nově dochází k omezení odkladů a prvňáčci nebudou moci propadnout. Nově se taky někteří školáci mohou těšit na zdravější stravu. Cyklisty na Vueltě dnes čeká třetí etapa, která se pojede celá na francouzském území. Vzhledem k cíli na kopci by měli přijít ke slovu elitní vrchaři. V čele s lídrem průběžného pořadí Tadejem Pogačarem ze Slovenska.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Liberecká v obci Hrádek nad Nisou, okres Liberec, je tam délka 44 metrů, je tam kůň na vozovce, tak dávejte překážka, jsem chtěl říct, těch 44 metrů, tak dávejte bacha, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz.
11: Rock Radio. Rockovej voraz.
13: A máme 13 hodin na první hodinku rockovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem dneska byl tankovat a říkám 46 korun, říkám, to už je docela úlet. S paní u nás na benzínce se známe. A ona říká, no vy jste začínal, já jsem na to koukala, tak normálně o 11 korun to stálo míň. Takže je to zábava, jenže jezdit vlakem, ono někde by dostal spoždění, takže věřím tomu, že bych kolikrát jako nepřijel. Tak, to budu muset nějak vydržet, snad nám to trošku slevěj. A já vám pustím nějaký pecky, protože budou AC/DC, Bruce Dickinson, Beast in Black, anebo Olympic, jako za mlada.
11: Rock Radio.
15: Ahoj, tady je Petr Janda, abych chtěl pozdravit všechny posluchače Rock Radio.

0: Byly AC/DC a písnička Playball z roku 2014. A já jsem četl, že právě jejich bývalý bubeník Chris Slade, který si má působil v roce 89 až 94 a nahrál si má album The Razor Edge, kde bubnoval na hitech jako Thunderstruck, Money Talks nebo Are You Ready, tak pověsil paličky na hřebík, jak se říká, že prý měl mrtvici před 7 lety, tak už se necítil jakoby OK a po 80 už mu to prostě nepůjde. Chtěl být jako Paul McCartney nebo kluci z Rolling Stoneů, že jim prý závidí, že jsou takhle cajk ještě v těch letech. Je to velká škoda, ale tak snad mu bude zdraví ještě přát dlouhých pár let. A já vám pustím další hudbu, třeba Genesis, Horký, že slíží, nebo Metallica.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace zahubičku.cz.

0: byli Genesis a jejich Invisible Touch z roku 1986. A kdo máte rádi kapelu Ghost, tak bude teďka dokument o jejich kapele. Bude to ze Skeleton Tour, která sela v roce 2025 až 2026. A bude to natočený tam koncert z Mexico City, už přijde za dva dny, budem premiéru v IMAXu, tak můžete si jít na to mrknout, kdo to máte rádi, tuhle tu kapelu. A bude to převážně, nebude to hraný od toho předešlýho filmu, ale bude to spíš jakoby rozhovory, bude to s Tobiasem, bude tam zabírat různý tyhle ty věci, tak se na to mrkněte, kdo máte rádi Ghost. My tam máme Gabrielu Gunčíkovou, takže můžete se mrknout, třeba jí tam taky vidíte. A my se mrkneme na Divokýho Billa, Avatary, anebo Ozzy Osbourna.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: 30 let tančícího domu.
12: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
11: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
12: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
11: Více informací na stránkách www.td30.cz.
13: Rock Radio, co se děje?
14: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
13: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na

0: stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo!
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. Elektronická evidence tržeb se vrací. O jejím spuštění od začátku příštího roku ví 88% českých podnikatelů a majitelů malých a středních firem. Jen necelá třetina z nich ale věří, že jejich současný pokladní nebo platební systém novinku bez úprav zvládne. Státní příspěvky na krajské silnice druhých a třetích tříd končí. Ukončení podpory vláda zdůvodňuje vysokými zůstatky na účtech krajů a obcí a zároveň napět tím stavem státního rozpočtu. Rozhodnutí kritizují hlavně opoziční hejtmani. No a hokejisté Komety ovládli Dolomiten Cup v italském Neumarktu. Ve finále zdolali 3-2 švýcarský Zug s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Brno tak v přípravě na novou sezónu vyhrálo i třetí duel.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Na silnici 51 v obci Hodonín je nehoda osobního auta s nákladním. Je tam kyvadlovej provoz s jedným jízdním pruhem, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
15: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
13: Rock Radio. Rockovej voraz.
14: A máme 2 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince.
13: Rock Radio. Rockovej voraz.
14: A máme 2 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho varazu s Danem. A já jsem tady četl

0: Takovej voraz s Danem.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: A já jsem tady četl článek, 11letý chlapec otcem našli na pláži zub megalodona obřího vyhnulýho žraloka. No, vidíte to? A já jsem minulý týden potřeboval si odskočit na Černáku, když jsem měl okolo, tak zastavím na také benzínce, kde mají jenom ty kabinky a říkám, že ty vlastně nemají ten záchod. Tak jsem si odskočil ke keři, no a vlezu tam a já jsem teda taky našel 4 podpapíráky, taky vypadl, že tam jsou minimálně půl roku. Jo, představil jsem si jenom, jak ty lidi tam museli být za tím křovem, tam bude docela dost vidět. Musí to být zábavička. Ale to jsem se naladil těma žralokama na perfektní film Žraločí tornádo, doufám, se to viděli. Nic horšího jsem v životě neviděl. Ono to má snad 4 nebo 5 dílů. Takže to, abych se zase podíval a trošku se naladil skvělým filmem. No a nám se blíží posledních 40 minut rokovýho orazu, než přijou kluci a vystřídej mě. A já vám pustím nějakou hudbu a pustíme těm lidem, co museli trpět za těma keřma. 3 sestry a život je takovej.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Pozemek 1077 metrů čtverečních Libějovice na Strakonicku za 1 milion 690 tisíc, 873 metry čtvereční v Libějovicích na Strakonicku za 1 milion 390 tisíc, 914 metrů čtverečních za 1 milion 450 tisíc, rodinný dům v Lipových Lázních na Jesenicku za 8 milionů 900 tisíc a rodinný dům v obci Středokluky za 7,5 milionu korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše pro bagr.cz.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
10: Když do 3 počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
16: Motokeci Marcela Herbolta.
17: Dnes nastal čas, kdybych chtěl dokončit pomyslný trojboj, který by se dal shrnout pod zkratku historickémoto.cz. Když si totiž najdete na tuhle stránku, tak tam objevíte hned 3 muzea. V Kašperských horách a Železné Rudě už jsme byli, dnes vás pozvu na místo, které patří k mým nejmilejším, Bečov nad Teplou. Samozřejmě všichni ví, že je tam naprosto skostný relikviář svatého Maura, který by měl být spolu s korunovačními klenoty v kolonce musím aspoň jedenkrát v životě vidět. Jenže v Bečově je i motomuzeum a taky se má čím chlubit. Pokud do něj vyrazíte, vězte, že půjdete rovnou k soudu, protože muzeum je umístěno v budově toho bývalého. Jak už se stalo v tomto triumvirátu muzeí tradicí, i v Bečově mají Čechy Bemerland tady tu čtyřmístnou, tedy historicky nejdelší verzi motocyklu. Horažďovická firma Wagner se za první republiky zabývala především výrobou jízdních kol, ale jako mnoho dalších si zkusili i motorky. No a v Bečově je vystaven unikátní motocykl Wagner 500 OHC z roku 1928. No a zatím posledním významným přírůstkem se stal motocykl FN z roku 1910. Mimochodem, jste-li motorkářka v očekávání nebo její partner, jděte v muzeu do Patra. Tam jsou jezdítka taky. Najdete tam totiž výstavu kočárku. Vše potřebné jako obvykle na stránkách www.historickemoto.cz.
16: Rock Radio Moto Keci.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: A to byly Him a já už tady ve studiu vítám kluky. Čau, kluci.
1: Nazdar.
0: Kluci se tady hádali, kdo bude mi počítač. Oni doma se tady mám poprali o to.
2: No, ale... tak to, to tak musí být občas.
3: Protože jsme, oba jsme chtěli, nebo ani jeden z nás nechtěl?
2: Ne, spíš ani jeden z nás nechtěl.
3: Ani jeden z nás nechtěl kroutit čudlíkama a šahat na šavle.
1: Tak. Přesně tak, přesně tak.
0: Já se teda taky můžu jako vždycky tady omlouvat s někým, kdo to za mě vezme tady.
3: No tak, víš co, tak levá ruka, pravá ruka,
1: no,
3: když obsluhuješ ten mix levou, tak to jak od cizího se říká.
0: Jenže já jsem levák, ale.
3: Jo takhle, no tak to
0: je pravou ruku. Já to mám vždycky cizí teda.
3: Dobře, no tak vidíš, tak to máš zařízený.
0: Super, tak já to budu dělat pravou, je to jenom od cizího příště.
1: No. Výborně.
0: Super, tak já se budu pomalu sám loučit, kluci, užijte si to tady. A já vám ještě poslední 20 minutovce pustím třeba Alanis Morissette, Five Finger Death Punch, anebo Láďu Křížka. Tohle byl Jirko Jura s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
4: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
5: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Čím dál víc Čechů nevyjde s výplatou, přibývá totiž těch, kterým na konci měsíce nezbyde nic. Letos jich je podle průzkumu Provident Financial 13%, loni to bylo 9% bodů. 84% Čechů zůstane po odečtení všech nákladů alespoň minimální částka, což je o 5% méně než loni. Odpolední schůzka Ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat na ní budou mimo jiné o případných povodních. Komise bude také řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Ve Slaném na Kladensku vzniká nové víceúčelové hřiště. Bude v Gagarinově ulici a komu bude určené, to už dodává starosta Martin Hrabánek.
3: Nově ho bude možné využít pro streetball, tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal. Chceme tím zachovat sportovní vyžití tohoto místa a zároveň nabídnout dětem, mladým lidem i dospělým kvalitnější podmínky pro aktivní trávení volného času.
2: Hřiště za zhruba 2,5 milionu korun by mělo být hotové v listopadu. Evropská komise schválila dodávky obranného materiálu pro Ukrajinu, a to za víc než 147 miliard korun. Finance jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, rakety, munici a radary. Jde o peníze z vojenské části půjčky pro Ukrajinu za 2,4 bilionu korun. Ukrajina právě dnes slaví 35. výročí vyhlášení nezávislosti. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Vypadá to, že dneska pršet nebude ani po celý večer, ani po celou noc. Teploty máme venku momentálně kolem.
0: Počasí.
4: Vypadá to, že dneska pršet nebude ani po celý večer, ani po celou noc. Teploty máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer nám to...

0: časí. Rock Radio. Doprava.
1: V Jablunkově na Frýdecku se srazil osobák s cyklistou. Je to u kruhového objezdu v části Bocanovice. Tak tam projíždějte opatrně. V Teplicích tak tam proběhla nehoda nákladního auta na Mánesově náměstí. Policajti už jsou na místě, takže se není čeho bát. Každopádně určitě počítejte s nějakým zdržením. Na silnici 408 na Znojemsku, která vede mezi Citonicema a Příměticema, tak tam narazilo osobní auto do stromu. Na místě jsou záchranáři, určitě tam taky bude dopravní komplikace. A strom sám od sebe asi teda spadnul na Strakonicku. Na silnici 22 vede to mezi obcema Drahonice a Cehnice. Jezdí se tam jedním pruhem, takže projedete, ale pomalejš.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně zase začíná. Máme tady pondělí, Kuba i Petr za mikrofonem, jdem na to.
1: Jo, rozhodně, mě ten víkend přišel, nevím proč, jako byly to jenom dva dny, ale přišlo mi to jak týden, protože už se mi stejskalo nejenom po tobě, Péťo, nejenom po posluchačích, ale taky samozřejmě po rokový muzice, která tady zní tady v tomhletom éteru. Dáme si traktor, hele, některý auta mají 4x4, tyhle mají dokonce 5x5. Tady bude taky Queen, David Bowie, Alan Lande, ale teď už Verve.

0: 25!
1: Máme to za sebou. Traktoři tady zpívali teďka 5x5, že mají za sebou, protože samozřejmě letos slaví 25 let a proto právě zazněla tahle věc na Rock Rádiu. A my jsme si tak říkali, když slyšíme ty pětky tady, tak že vlastně dneska je to poslední pondělí, který vlastně ještě školáci můžou být v klidu.
2: Takže školáci všichni, vy teďka určitě máte, prostě rodiče mají puštěný rádio třeba na zahradě, jo, tak to určitě slyšíte taky, tak hele, už za týden.
1: Už to bude. Ne, rozhodně můžete být v klidu, hele, škola prostě tak co, tak začíná. Hele, základ, jestli vám můžeme dát jednu radu, naučte se podpis svých rodičů a pak budete docela v klidu.
2: No, tak to, a nebo to můžu udělat jako já, když jsem byl asi ve druhé třídě, tak prosím tě, já jsem neměl, jako já jsem ten úkol dělal doma s babičkou,
1: jasně,
2: ale zapomněli jsme ho podepsat. Mm-hmm. Takže ta učitelka to potom kontrolovala, byla na to hrozný pedant a já jsem to prostě podepsal jako Péťa. A myslel jsem si, že je to naprosto neprůstřelný.
1: No, je to podepsaný, jo,
2: super. Je to podepsaný, je to v pořádku, až ještě takovým tím školáckým písmem, no, jasně, ve druhé třídě, že jo. Takže prostě takhle, když tak ne.
1: Já
2: jo.
1: Jsem teda slyšel o případě, že někdo takhle přesně, že odevzdával úkol a aby to bylo jako podepsaný od rodiče, tak tam bylo napsaný moje máma. Že to jako je podepsaný. No, takže prosím vás, takhle ne, jo, takže prosím vás, dělejte to trošku chytřeji a kdyby něco, tak my jsme vám nic takového neporadili. My vám vlastně jenom říkáme, co tady bude za muziku, že jo?
2: Hele, čekají nás ještě Europe, taky škvoři, který se budou milionů hvězd ptát, anebo Nightwish, pojďme.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

než se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád, tím je větší i tvůj.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Europe a jejich Cult of Ignorance právě teď odjel na Rock Radio v 15 hodin a 36 minut a máme to tady, přátelé. Hmm. Už jsme v tom týdnu, tam toho festivalu, toho jednoho festivalu, Explosive Summer Festu, už se děje tady ten týden.
1: A krásná věc na tom je, že se odehrává kdekoliv vy budete chtít, takže jestli si dáte sluchátka do uší a budete si tak nějak jako poslouchat třeba při sekání zahrady, anebo popíjení pivka na zahradě, anebo prostě jestli si to pustíte v autě cestou na chalupu a pak na té chalupě, to je čistě na vás. Důležitý je, že když si pustíte Rock Radio od pátku 28. až do neděle 30. uslyšíte každou hodinu jiný živák skvělý rockový kapely.
0: Budou tam kapely jako ty brďo, Kabáti, AC/DC, Arakaini, Powerwolf, vidíme ještě třeba Rybičky, Linkin Park, Olympic, no prostě, hele, každý den skoro 12 živáků a fakt je se na co těšit. Jestli chcete podívat na celý ten lineup, tak je když tak na našich stránkách rockoviradio.cz.
1: Takže určitě máte se na co těšit, Explosive Summerfest už tenhle ten víkend.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: Takhle ještě před koncem prázdnin se vypravíme do Beskyd s Dogou, dáme si taky Darkness, anebo Guns N' Roses, s těma se vypravíme až k nebeský bráně.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
11: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí-paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Také odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úřad práce přestane nabízet volná místa. Od této středy přestane fungovat vyhledávač v online verzi a od začátku září pak zájemcům nepomůžou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Součástí procesu je také sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze. Odstávka potrvá do 3. září. V první dny školy budou v pohotovosti i policisté. Budou dohlížet na bezpečnost na silnicích i předškolními budovami. Nehod u škol je totiž na začátku roku o desetinu víc, než je průměr. Vyplývá to z analýzy portálu Nehod. Během dne jsou pak nejčastější kolem 3. odpoledne, kdy se děti rozcházejí domů a rodiče je vyzvedávají. Do vesmíru může příští rok zamířit i kousek Česka. Veřejnost teď může navrhovat předměty, které by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít sebou na mezinárodní kosmickou stanici. Pár praktických informací přidá mluvčí ministerstva obrany Johana Starkova.
8: Návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru až do 18. září 2026. Ideální je malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu.
7: O předmětech pak rozhodnou odborníci společně s Evropskou kosmickou agenturou. Nad Rakouskem se srazila dvě malá letadla, poté se zřítila, zemřeli v nich dva piloti. K nehodě došlo dopoledne u letiště poblíž města Křemže v Dolních Rakousech. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Zatím máme pořád jasno až polojasno. Na horách tak tam je spíš oblačno a ta oblačnost se hlavně vyskytuje spíš na severovýchodní polovině republiky. Týká se to i Slezska. Teploty jsou někde kolem 22 stupňů a v noci klesnou na 9 stupňů. Vypadá to, že opravdu ty chladné noci tady s námi ještě chvilku zůstanou. Zítra teploty vyšplhají o trošku výš než dneska, úterý bude asi kolem 25 stupňů. Oblačnost bude taky trošku vyšší, ta bude víceméně po celé republice a na jihu Čech dokonce čekáme i nějaký přehánky.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Dejte si pozor na silnici 56 u starých časí.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Dejte si pozor na silnici 56 u starých Hamrů. Hoří tam totiž auto. Je tam moment...

0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Čerství 4 minuty po 16. hodině a čerstvej Kuba i Petr jsou tady s vámi odpočatý po víkendu, nebo takhle, co ty, Peťo, jsi odpočatý po víkendu?
2: No moc odpočatý ne, stavil jsem hodně nábytku po víkendu a v sobotu jsem hrál.
1: Já jsem v sobotu taky hrál a v neděli jsem odpočíval, takže dejme tomu, že máme energie tak akorát na to, aby jsme mohli rozdávat super muziku. Dneska ještě nerozdáváme lístky.
2: Bohužel,
1: to nás trošku jako mrzí, no. My jako bychom hrozně rádi rozdávali. Dneska tady zatím ještě v zásobě nic nemáme, ale co máme, tak máme skvělou zásobu rockových hitů.
2: Čekají nás Twisted Sister, taky Aleš Brichta, Three Doors Down přijdou, ale tady tu hodinu nám teďka rozjíždějí Foreigner a I Wanna Know What Love It Is. Ty brďo, jedem.
1: Moje oblíbená prostě balada.
2: Jako tohle to za to rozhodně stojí, pojďte si to vychutnat.

0: Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojeli na Rock Radio v 16 hodin a 20 minut. Jo, peska z roku 85, já bych vůbec nečekal, že už je to takhle starý ta věc.
1: Je to, viď, takhle zajímavý. No. Já jsem teďka byl na takový akci, kde jsem hrál písničku Stánky. Samozřejmě všichni známe, jo, teďka prostě. Byl to takový jako dětský tábor v podstatě. No a bylo z toho takový video a lidi na Facebooku a celkově na sítích říkali, tyjo, jak to, že ty děti nespívají. A já jsem si vlastně našel, že Stánky od Nedvědů jsou z roku 82. A jestli těm dětem je třeba teďka, nevím, 10 let, tak v podstatě ta písnička vznikla třeba 35 let před jejich narozením. To znamená, že já bych musel podle této logiky znát prakticky všechny písničky z roku 57.
0: Ano. A neznáš snad nebo co?
1: No, tak Ježíš Maria, samozřejmě, že jako? No, tak touhle dobou už, ale když mi bylo 10, tak ještě tak 2-3 chyběly a zrovna to mohla být nějaká, kterou by všichni ostatní považovali za známou. Takže jenom takový ten efekt, že někdy si řekneš, ty jo, jak to, že to neznáš. No, ale prostě jo, nemůžeme všichni znát všechny. No.
0: Je to tak a je to pak, protože vlastně, když tohle to říkáš, tak když se napsali Stánky, tak se možná narodili jejich rodiče teprve.
1: No, klidně, no jasně, přesně
0: jo.
1: Tak.
0: Jo, takže vlastně.
1: Takže jako, pojďme se nezlobit, když děti neznají všechny tremský písničky a naopak pojďme se postarat o to, aby je znali a nejenom tremský, ale taky rockový.
0: Já s tebou souhlasím, čeká nás totiž Udo, taky Lucie, která je fakt nejlepší, kterou znám, anebo Spin Doctors a jejich Two Princes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
9: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě teďka dohrál Udo na Rock Radio, máme 16 hodin a 37 minut. Normálně bychom v tuhle chvíli ohlašovali, že rozdáváme lístky, ale nemůžeme rozdávat lístky, protože teď tady zrovna žádný nemáme. Můžeme ale rozdávat moudra, co ty na to, Peťo?
1: Hele, tak to my moudra umíme.
0: Jo, rozhodně.
1: To my umíme moc.
0: My jsme si na Sparku totiž přečetli, že Udo Dirkschneider, který mimochodem samozřejmě je ten, po kterým se jmenuje ta skupina Udo, která právě teď dohrála, tak že se teďka...
1: Divný.
0: No, že jo, to je takový pěkný, to je...
1: Jej, takový, jako to bych neřekl, čivěču.
0: No, je to, víš, ta fantazie pracuje někdy, jako ty, opravdu na plný obrat.
1: Neskutečný.
0: No a že připomněl 8 let vlastně akceptů bez Wolfa Hoffmana. Oni tam jako teďka s tím Wolfem mají nějaký takový, jako
1: hele,
0: trošku,
1: oni se tam
0: hádají, ne?
1: Kohoutěj prostě, hrozně. Jo, to jsou dva kohouti na jednom písečku, jako jo. No, protože on tam Udo něco říkal o tom, že akcepti už fungovali jako asi 8 let ještě před příchodem Wolfa Hoffmana, ale a vlastně Wolf Hoffman se teďka jako najednou bral potom jako motor té kapely prostě a takovýhle.
0: Jo,
1: a
0: že on je takový... jako, že on je akcepti,
1: jo, že
0: ale...
1: on je akcepti,
0: jasně,
1: právě.
0: Jasně,
1: no, no, no,
0: a Udo prostě jako říkal, že samozřejmě jako Wolf se učil na kytaru, když akcepti už dávno hráli. Je to takový, viď, jako že si řekneš, v té muzice vlastně často bývají ty kamarádství prostě na celý život, že jo, a že se všichni tak nějak mají rádi.
1: No, ale Oasis.
0: No jasně, tam je to ještě dokonce rodina, viď? Jako, to je šílený, ale to je zajímavý, jak prostě buď to je otázka ega, nebo je to otázka peněz, anebo prostě, dohromady.
1: Já jak si říkal to peněz, jak si řekl P, tak si myslím, že řekneš něco úplně jiného, protože to by se dělo taky.
0: Jo, takhle. A počkej, to mi teda přibliž, já nevím, co myslíš.
1: No, tak ono občas, když jako někdo nedisponuje,
0: ano.
1: Tak mu to potom se takhle jako vypadá právě.
0: Jo, takhle, víš? Jo, rozumím.
1: Když
0: okay.
1: Jako nedisponuje, když jako to disponuje málo, nebo je to takový.
0: Dobře, no, dobře, tak budu dělat, že vím, co myslíš. A my slušní, samozřejmě slušní rockeři, přejdeme tuto poznámku.
1: Fajn,
0: a budeme se tady věnovat Lindě Perry třeba, která dává filmy up, to taky nebudeme rozebírat nějak víc, ale blíží se ocelová parta od Dimitry, budou taky POD a Bon Jovi, Living on a Prayer, tato klasika už za chvilku na Rock Rádiu.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo?
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna.
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
17: 30 let tančícího domu.
18: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
17: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
18: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
17: Více informací na stránkách www.td30.cz.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Celní správa varuje před podvodnými e-maily lákající od lidí peníze. Jakým způsobem popisuje mluvčí celní správy Hana Štafová?
2: Podvodníci se snaží vylákat peníze u zásilek v hodnotě do 150 euro. Rovněž jsou rozesílány i podvodné SMS jménem celní správy, kdy celní správa má údajně řešit dopravní přestupky a odebírat za ně body.
1: Celníci varují před tím, aby lidé na tyto zprávy reagovali, odesílali peníze, klikali na odkazy anebo otevírali přílohy. Na nákladovém nádraží v Kopřevnici na Novojičínsku vykolejil vagón. K nehodě došlo během posunování a škoda nebude zřejmě podle zprávy železnic velká. Nikdo nebyl zraněn, ale doprava na trati je přerušená. Mezi Příborem a Veřovicemi a mezi Příborem a Štrambergem tak místo vlaků jezdí náhradní autobusy. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře, kdy se jako wimbledonská vítězka posunula o jednu pozici před Karolínu Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes máme polojasno po celé České republice, akorát na západě a taky v jižních Čechách si dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty se pohybují kolem 22 stupňů a večer nám padnou asi na 9. Pršet by ale nemělo vůbec nikde. Zítra se možná nějaký dešť objeví hlavně v jižních Čechách a taky v Praze. Teploty kolem 23 stupňů a večer nám to spadne asi na 12.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Nehoda dvou osobních aut proběhla na Plzeňsku na silnici 20 před Nepomukem. Naštěstí se to obešlo bez zranění, ale i tak si tam dejte pozor. V Praze ve Strašnicích na Černokostelecký ve směru do centra, tak tam se taky stala nehoda. Je to u zastávky MHD Nové Strašnice, tak si tam dejte pozor. Pořád zůstáváme v Praze na Bělohorský, taky došlo k nehodě dvou osobáků. Tam je to u zastávky MHD Malý Břevnov. A taky ještě bourala motor. To se stalo u Terezína na příjezdu do města kolem nákupního centra. Zasahují tam záchranáři, takže opatrně.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a dnešní svátek
4: má Bartoloměj.
3: Výborně.
4: Takže, já nevím, já žádnýho Barta neznám, ale...
3: Já znám Barta.
4: Jo, počkej, teda. Já vlastně taky.
3: Znám Barta a Barte, přeju ti všechno nejlepší, jestli náhodou zrovna posloucháš.
4: No samozřejmě hlavně Bartovi Simpsonovi, protože to je takový Bart, který nás provází celý život. Takže jestli náhodou Barte posloucháš.
3: A myslíš, že se doopravdy jmenoval Bartoloměj Simpson?
4: No jasně, Bartoloměj Simpson, já jsem na to koukal.
3: Fakt,
4: opravdu.
3: Jo. Já myslím, že je prostě jenom Bart,
4: no,
3: že měl
4: no.
3: Bart občance.
4: A Lisa je Elizabeth, že jo?
3: Jo, jasně.
4: A Homer J. Simpson, tak on chtěl vědět, co znamená to J uprostřed, ale to znamenalo J jako J. Lisa je Elizabeth, že jo?
3: Jo, jasně.
4: A Homer J. Simpson, tak on chtěl vědět, co znamená to J uprostřed, ale to znamenalo J jako J a I, J.
3: Jo,
4: takže...

0: Pearl Jam a jejich Jeremy právě teďka dojel na Rock Radio v 17 hodin, 18 minut k tomu a Kubo. No, jak ti to mám tak jako říct, on se zase objevil prostě nějaký další sršeň nedaleko Mělníka.
1: Ne.
0: Je to tak, sršeň azijská se tam objevila. A jako už jako nebylo to poprvé, co si ho tam všimli, takže jako je to už opakovaný, takže už se prostě o tom muselo i napsat. Jako no.
1: Já teda nemám moc rád vosy, ne takhle, prostě nemám rád vosy. Jako no,
0: tak
1: to je
0: kdo má rád vosy?
1: No jasně, jako, no tak já nevím.
0: Včely, to je něco jiného.
1: Včely, ty jsou fajn, něco jinýho, jako hele, to je prostě pohodička, ale vosa jak letí otravná, no. Ježíš, teď zrovna další případ, že prostě známá pila, já nevím, kofolu z půl litru a najednou jí tam vletěla vosa, ona se jí napila, bodlí to do jazyka, naštěstí všechno dobře dopadlo, no ale sršeň, to je ještě horší, to prostě lítá takhle kolem a je to, a to se živí vosama, jako prostě, co je to za zvíře, ježíš, jako mano, to je po, k čemu
0: jako,
1: to je?
0: To je asi jako jediný, co je dobrý, jestli to živí těma vosama, jo, protože vosy jsou taky úplně k ničemu.
1: No
0: prostě.
1: Ale pak je tady teda ta sršeň asijská, která je teda jako tenhle ten jako invazivní druh a je prej teď jsem se dočet, že pokud se objeví nějaký hnízdo, který zatím nenašli, tak je potřeba ho co nejdřív zničit a já nevím, spálit, prostě hodit do horoucích pekel, aby se tady jako tyhle ty svině nerozmnožily, protože tohle tady fakt nechcem teda.
0: Ono se to prej možná mohlo jako dostat z nějaký lodi v Mělnickém přístavu, že to možná nějak přivezlo a možná se teda tím pádem jedná fakt jenom o jedince. Ale prosím vás, jestli někdo bydlíte kolem Mělníka a najdete tohle, ježiš, něco s tím udělejte.
1: No, hlavně ať vás to neodnese někam. No, to, protože to jsou docela velký věci tady to. Dávejte si pozor, prosím vás, schovejte se někam a pokud právě už teď se schováváte na Mělnicku v nějakém bunkru před sršněma, tak vás čeká Katapult, bude taky Amarant anebo Aerosmith. Amazing.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

my

0: Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Někdy bych vám skoro přál být tady s náma ve studiu, protože věci, o kterých my se tady bavíme, to je opravdu nádhera. Máme 17 hodin 38 minut, jsme tady dva dospělí lidi, nebo vlastně tři dospělí lidi tady ve studiu Rock Rádia. A nemůžeme se shodnout, která ta... Víte totiž, posluchači, jak se rukama naznačuje srdíčko, když chcete na někoho na dálku ukázat takovýto gesto srdce. No tak prostě my, co jsme normální, tak dáme dvě ruce k sobě, dáme takhle palce k sobě, veškerý prsty ostatní taky k sobě a uděláme tvar srdíčka, jasně. No pak najednou přišla generace Z, která už takhle používá jenom vlastně čtyři prsty. No a pak přišla ještě generace Alfa, která je po nich a ta už používá jenom tenhle ten ukazováček.
1: No oni to vidějí, posluchači, no.
0: No právě, tohle se hrozně blbě říká do rádia, ale my jsme tady teďka nemohli přijít na to, který z těch gest je novější než jiný a vlastně...
1: A jsme se o tom pohádali tady
0: tak
1: teďka.
0: Tak přesně, normálně jsme na sebe zvali, že až jako už končila písnička, a my už jsme si říkali, teď končí písnička, už musíme jít do vysílání, ale museli jsme si to doříct, takže posluchači, teďka už víte, jak to je, nebo nevím, jestli je vám teďka něco jasnější, ale minimálně víte, jak to tady u nás chodí.
1: Každopádně rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svýho konce, chvilinku nás tady vystřídá kapitán a začne rok na přání, takže vy už můžete začít přemýšlet, co si necháte zahrát a my pošleme ještě pár posledních písniček, že jo?
0: Jo, takhle se jmenuje ta písnička od Crash Test Dummies, kterou za chvíli zahrajeme. Pro všechny faninky tady dáme taky Vohnout i Fall Out Boy dohromady s Johnem Mayerem si pohrajou s Michaelem Jacksonem, respektive s jeho písní Beat It. No a za chvilku už du has. A my du domů. Čau!
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metalliku Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Du hast mich. Du hast mich.

Na kraji pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu z lehínka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit, do

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
3: škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Státní a veřejné zaměstnance zřejmě čeká revoluce v platových tabulkách. Od ledna je chce změnit ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Tomáš Jiříkovský naznačil možnost spolupráce v některých bodech obžaloby. Dosud s kriminalisty nespolupracoval. Jiříkovský zůstává podle státní zástupkyně dál ve vazbě. Rozhodnout o tom musel krajský soud v Brně. Za provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti mu hrozí 29 let vězení. Návrat dovolené se psem nebo kočkou by neměl končit jen u vybalování kufrů. Podle odborníků je důležité také sledovat zdravotní stav zvířete. Proč to vysvětluje veterinář Dan Sokolíček?
2: Doporučuji z pohledu toho, že cestujeme vždycky s velkou pravděpodobností do rizikovější oblasti, aby jsme navštívili veterináře co nejrychleji po té návštěvě, protože tady opravdu někdy a zejména u některých parazitů hrozí to riziko z prodlení. Řekli mu, kde jsme byli, a pak už ponechali na něm, jaké kroky pro tu diagnózu nebo pro tu prevenci udělá.
1: Podceňovaným rizikem jsou třeba komáři, kteří přenášejí nejrůznější nemoci. V Beskydech přibývá hlášení o pohybujícím se medvědovi, fotografie nebo video, které by jeho výskyt doložil, ale chybí. Informace o medvědovi přicházejí z lokality kolem obce Řeka. Pokud by se tam medvěd opravdu vyskytoval, nebylo by to podle odborníků nic výjimečného. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Tak my ti, drahá, opět děkujeme za zprávy. Pojďme se podívat, co nás čeká zítra. Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu bychom měli čekat oblačno až zataženo, ojediněle se mají vyskytnout přehánky nebo dešť. Během dne potom budou srážky zejména od jihozápadu četnější. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 26, v místech se srážkami okolo 20, no a v 1000 metrech na horách okolo 17 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak se podíváme na silnice, tady na silnici kousek u Lidlu, u ulice Kmochova v Olomouci se srazila 3 osobní auta, je to bez zranění, vyšetřuje se to tam. Potom se podíváme taky na místní komunikaci v Luběnicích, okres Olomouc, tam u hospůdky na hřišti, kousek tam teď se taky srazila 2 osobní auta, je tam nehoda, no a to je zhruba tak nějak všechno, co nám tady přišlo. Počkejte, já to ještě aktualizuju, jestli se nám něco objevilo nového, tak přátelé, ne. Pokud jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavní je dorazit v pořádku. To si pište.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, máme tu taky pondělí samozřejmě, no a na pirátský lodi Rock Radio vás opět po 18. hodině vítá a na palubě vás zdraví váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste si víkend užili stejně jako já, no a můžeme se pustit do naší oblíbené dvouhodinovky Rock na přání. Takže mi volejte ke mně do kapitánský kajuty na 725844424, pište do Messengera a do mailu. No a co si dáme úvodem, tak samozřejmě nezapomeneme na čerta starého Ozzyho Osbourna a dáme si jeho klasickou pecku Perry Mason, která má 4,5 minuty, no a během tohohle času koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No protože právě vyplouváme. Juhu!

Tak jo, přátelé, čert za náma s Perry Masonem, no a před náma první peska, s kterou budeme vyplouvat. A než si dáme, tak bychom si mohli takhle popovídat, protože si vždycky skvěle popovídáme u roku na přání, co jste dělali o víkendu, jak jste trávili víkend, co se vám povedlo, kde bylo všude fajn. Můžete mi to napsat na Messenger do mailu, jak chcete. Já jsem drndil na motorce, zmokl jsem jenom trošku, takže to bylo krásné a přínosné. No a pak se mi stala taky taková věc, co se přiznám, tak já jsem si nechal na zahrádce udělat jako teďka přívod vody a tohle a mám tam takový mobilheim a říkám, tak už se těším konečně, až si tam poprvý jako na svým zatrůním, že jo. No a přišli jsme na to, že během toho, jak tam to vezli, tak tam praskla nádržka, takže jsem si nezatrůnil, nicméně je to v řešení, každopádně tak se to stává. Jestli máte nějaký podobný zážitek, určitě mi ho napište, podělte se. No a co si dáme?

0: Úvodem, tak volal mi malej plavčík Adámek, že by si dal kabáty nějaký jakýkoliv pro maminku, pro dědečka, pro babičku a taky samozřejmě pro brášku Járu. Víte co, tak to rodinko rozjedem buldozerem.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to bylo Liquido a Pečken Arctic a my pojedeme hezky čistě za další muzikou u nás roku na přání. Tak psal mi tady Marian Brezáni, ahoj, nejlepší rockové rádio. Můžeme poprosit zahrát Beast in Black a One Night in Tokyo nám do Žiliny, ale aj Tondovi a Dáši do Medlova a do Frenštátu Mazáčům a Petrům a Šafránkům do Pavlova na Vysočinu. Děkujem. Tak prosím pěkně, za chvilku to bude, vydáme se do Tokia. Ještě mi tady přišel mail od Roberta Brauna. Dobrý den, bylo by možné 29.8. Aha, tak to už jsme asi propásli. Ano, 29.8. jsme propásli, ale tady můžete mi odpovědět, prosím, je to dost důležité. Tak já nevím, tak přišlo to teďka. Nicméně dobře, tak Robert Brown, abych to tady shrnul, oslavil 27. výročí se svojí láskou Markétou Bláhovou a děkuje jí za její lásku a nervy, co se mnou vydržela, a máme pustit nějakou písničku. Tak sice to už, sice není dneska 29. nebo není 28. už máme po, ale 29.8. teprve, nebo to už taky bylo, tak nic, nebo bude, nevím. Teď se neorientuju v čase a prostoru, je 24. Tak už se orientuju. No, dáme si Beast in Black a One Night in Tokyo. Teďka, hnedka.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
9: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

0: Tak jo, přátelé, to bude počmáraný biznismeni, kysáci a crazy, crazy nights. No a my si teďka zabrousíme zase zpátky k nám do českých luhů a hájů. Martina Kubíková psala, ahoj, poprosím o zahrání něčeho od Alžběty. Na Chajdu užíváme duvču a pomalu se připravujeme na motosraz Lůžany, protože ho máme 100 metrů od naší Chajdy. Pro mě Kubaj Zeterku Romana, díky moc. Tak jo, my tu máme něco od Alžběty. Pro tělo i mysl.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Oasis a Champagne Supernova, ještě krásná 90. léta, konkrétně rok 1995, to se pořád Břígelegrové hádali, mlátili se po hlavách, pak řekli, že spolu už nikdy se nechtějí vidět ani slyšet, no a nakonec to stejně dali dohromady, páčím došly prachy. Tak to prostě chodí, přátelé, no a teď si dáme něco ze Švédska, psal mi tady mailem Kuba, zdravím všechny rockery a rockerky, prosím o zahrání skladby Yamato od skupiny Sabaton. To je skvělý, rád vás poslouchám. Díky, Kuba. Hele, Kubiku, já tě doufám nesklamu, ale Yamato ještě nedorazilo k nám do archivu, ale pokud máme zůstat v Japonsku, tak si můžeme dát v klidu Shiroyamu, pokud ti to nebude úplně vadit.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak to byl Judas Priest a Living After Midnight, o to si taky často píšete, tak kdo je chtěl dneska slyšet, tak doufám, že je spokojen. Tak teď budeme hrát Panoptiko, taky dvojité přání Panoptiko chtěl zahrát Jára pro maminku a pro svýho brášku Adámka, tak Panoptiko bude a Monika mi psala mailem. Dobrý večer, prosím zahrát k našim společným 30 letům od svatby Panoptiko a noc v opeře. Děkuji, Monika. Tak než rozjedeme operu, tak tradiční výzva pro vás, pro všechny námořníky. Máme tu 18. hodinu 46. minutu, tak mi můžete už začít psát do mailu nebo do messengeru, jak chcete, vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky v jaké situaci byste ho chtěli načepat. A já vám zahraju mile rád VIP píseň na přání, jako vždy po sedmí.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Lostry chlapci od kapely Paparouč a samozřejmě jejich Lifeline u nás na Rock Rádiu. A teď si půjdeme dát starou klasiku, hele, od mladýho znalce, který mi tady, nebo jehož dědeček mi volal, byl to děda Milan, a ten říkal, že jeho sedmiletý vnouček Šimon by si dal něco od těch elektrikářů z Austrálie. No tak samozřejmě AC/DC dáme a prý, kdyby to měla být skladba Hells Bells, tak bude úplně nejradši. Milej Šimone, máš skvělej vkus, skvělýho dědu, no a i skvělý ucho.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

dcerci a dcerky, už tohlí zrnca je vyfajerováno, 7 hodina odbyla, takže bacha na majzla. Doufám, že jste si vykýružili víc jak mastního brňa z friťáku a toho sakra nelutujete. Teďka ale nahoďte lunt, protože valíme druhou půlku roku na přádi a já věřím, že se už jenom tetelíte, co vám ještě naložíme. Dnes jste slyšeli. Ahoj holky a kluci. Už to jede, vše je připraveno, 7 hodina odbyla, takže dávejte velký pozor. Doufám, že jste si víkend užili stejně jako já. Teď se ale připravte, protože půjdeme na druhou půlku pořadu Rok na přání. A já věřím, že se budete bavit stejně nebo ještě více než u té první. Tak přátelé, to bylo brněnským hantecem, volně přeloženo, a tak nějak si to představovala Hana Korvasová, která napsala: Dobrý večer, kapitáne Jirko a všichni námořníci, časové znamení bych ráda slyšela v brněnském hantecu. Tak jo, doufám, že jsi tak nějak jako spokojená, Haničko, no a co si budeš přát, to je čistě na tobě. Hned muziku, kterou rozjedeme pro druhou půli našeho roku napřání, bude Nirvana, o kterou si zavolal vzorný syn David, který by pro maminku Alenku chtěl nechat zahrát třeba Smells Like Teen Spirit. Vaše přání, pane, je nám rozkazem.

0: Tož, přátelé, tohle byla Nirvana, Smells Like Teen Spirit a za ten brněnský Hantec by si Hana Korvasová představovala. Žít svůj sen od Dimitry a bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji moc, Hanka z Moravy. Zdravíme celou Moravu krásnou a dáme si Dimitry do toho přívažkem, tak trošku Arakain a hlavně pecka Žít svůj sen, přátelé.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: talentovaní hoši od Avenged Sevenfold nám tady složili k nohám skladbu So Far Away a vy posloucháte druhou půli našeho oblíbeného večerního pořadu Rock na přání. Co si dáme dál, zase to řízneme nějakou češtinou. Psal mi tady Tomáš Solnička. Ano, ahoj kapitáne, prosím tě, šla by zahrát píseň od Komunálu Nedáme se zlomit a bylo by to dodatečně pro Michala Štefla k narozeninám. Akce byla super, děkujeme moc Tomáša Erika. No a jo, a kdyby to šlo okolo 19. hodiny 15. minuty. No tak to tak zhruba myslím teďka je, jak se koukám na naše kukačky, takže je to dobrý. Prosím tě, pane Michale, tobě přejeme samozřejmě za rok rádio opožděně ještě jednou a hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch a hlavně se nedej zlomit.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: 30 let tančícího domu.
2: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
1: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
2: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
1: Více informací na stránkách www.td30.cz.

0: Vážení přátelé, do uši vám dohráli Linkin Park s Emily Armstrongovou a pečkou The Emptiness Machine a my si půjdeme dát trošku puň kroku. Volala mi Adele, když jsem se prý ptal v návaznosti na to, co jsme dělali o víkendu, tak říkala, že zpívala na skvělém festiáku, že v neděli odstartoval v Chrudimi festiák Zlatá pecka, no a že by chtěla pro všechny punk holky nechat zahrát něco pěkného od Green Day, no a samozřejmě na festival Zlatá pecka, který tam trvá prý celý týden, zve všechny příznivce kvalitní hudby. Tak jo, tak si pojďme dát starý Green Day z roku 1994 a našel jsem tady skladbu Burnout, tak si ji pojďme užít.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: vašeho pořadu Rok na přání na vašem Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Po Redhotech si dáme zase na střídačku pěkně nějakou jinou muziku. Dáme si Halloween, aby to mělo trošku jiný tempo. Psal mi tady Jakub Pěnkavá, čauky, mohli byste zahrát cokoliv od Halloween pro všechny, kteří musí v sluneční den makat místo užívání sluníčka. Díkes Kubajs. Tak jo, tak když Halloween, tak pořádně. A dáme si pěkně 7minutovku od nich a ta se jmenuje Skyfall. Tak si ji všichni užijte. I když třeba u toho musíte makat.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Je oblíbená Metallica dohrála pecku Whiskey in a Jar, tak nám zdraví vašim uším a pokud máte s čím si připít cink, taky vašim ústům. No a my si půjdeme v našem skoro finále dát další českou muziku. Psal mi Honza Plešák. Ahoj kapitáne, prosím o Apage Satanas od Arakainu pro mě k dnešním 48 křížkům a hlavně pro moje děti Madlenku a Toníka, samozřejmě i pro tebe a všechny lidičky, co poslouchají toto pecké rádio. Ahoj Honza Plešák, děkuji ti, Pitsbejku. Hele, Pitsnu tě zpátky a popřeju ti hodně štěstí, zdraví jako pec rany na vrch, jako ostatně všem. Užij si všechno a hlavně tu svoji oslavu a pozdravuj ode mě Madlenku i Toníka. No a tady už odstup, satane, jenom pro tebe.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Přátelé námořníci, vážené dámy, vážení pánové, mé oko zvědavé se podívalo na hodiny a zjišťuje, že je opět čas se rozloučit. Máme za nějakých 7 minutek 8 hodinu, tak si půjdeme každý po svým. No a rozloučíme se opět s trochou pepře, ať se vzepře. Psal mi tady Miloš Figura. Čau, tak já celý víkend drandil s motorovou v lese. No? Tak to je super zábava. Taky dobrý, tak co takhle panteru? Jsem zjistil, že tohle tady taky hrajem. Dík Miloš, tak to jsi zjistil dobře. No a dáme si pecku Unbroken. Já doufám, že z toho nejsi zlomený, z toho víkendu s motorovou pilou v lese. Každopádně, přátelé, tahle ta píseň myslím, že je ideální pro konec našeho dnešního pondělního pořadu. Rok na přání. S tou se s váma je loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Weigister. Já, no a budu se na vás těšit zase zítra v úterý po 18. hodině u tohoto pořadu. No a do té doby se mějte všichni, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
6: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Dnes nastal čas, kdybych chtěl dokončit pomyslný trojboj, který by se dal shrnout pod zkratku historickémoto.cz. Když si totiž najdete na tuhle stránku, tak tam objevíte hned tři muzea. V Kašperských horách a Železné Rudě už jsme byli, dnes vás pozvu na místo, které patří k mým nejmilejším, Bečov nad Teplou. Samozřejmě všichni ví, že je tam naprosto skostný relikviář svatého Maura, který by měl být spolu s korunovačními klenoty v kolonce musím aspoň jedenkrát v životě vidět. Jenže v Bečově je i motomuzeum a taky se má čím chlubit. Pokud do něj vyrazíte, vězte, že půjdete rovnou k soudu, protože muzeum je umístěno v budově toho bývalého. Jak už se stalo v tomto triumvirátu muzeí tradicí, i v Bečově mají Čechy Bemerland tady tu čtyřmístnou, tedy historicky nejdelší verzi motocyklu. Horažďovická firma Wagner se za první republiky zabývala především výrobou jízdních kol, ale jako mnoho dalších si zkusili i motorky. No a v Bečově je vystaven unikátní motocykl Wagner 500 OHC z roku 1928. No a zatím posledním významným přírůstkem se stal motocykl FN z roku 1910. Mimochodem, jste-li motorkářka v očekávání nebo její partner, jděte v muzeu do Patra. Tam jsou jezdítka taky. Najdete tam totiž výstavu kočárku. Vše potřebné jako obvykle na stránkách www.historickémoto.cz.
0: Rock Radio Moto Keci.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou z

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Topcentrum CZ, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru. Nějaká Homolková. Neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Myslím vás, právě mám 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
3: Ty jsi poprskala botou.
2: A to, promiň, ale dělal striptýz, to si vy jste mladý, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
1: Rock Rádio, konec legrace.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Milane.
3: No?
2: Teď mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
3: Ty vole.
2: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
3: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
2: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
3: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
2: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mu dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je mát.
2: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych v životě nebo vtáhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.